Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, co že to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lenk.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

A tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně, někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit, někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí, někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pěti lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbilo. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No, vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jedný subretě.
2: Jsem se zlakol, že subretu si pretrhol.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero, Franz, ano, Lehár. Fero.
3: No. Fero.
2: Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha.
2: Ferenc.
3: A Fero je...
2: Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav a nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru, protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: Děťa moja, nech se děje čokolvek, len se ne sraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, jo. Ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné Italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano, a on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků i paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vědím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka. O něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte
6: dobrý,
2: se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic uh-huh. A já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych děkuji. Samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mýko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to
5: už
2: známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba jo, neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Žen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, jo, to je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme
10: pěkně. Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkuji. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomost.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, na to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je to.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a spropitní by posílali poštou, mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká
12: na stavbách.
11: A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval.
11: A.
12: Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. A on pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím,
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No drobně, jenom, no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci půjde.

Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Fericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme. Ten šarm. Tak

0: Začujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
1: Dobrý den, zdraví vás Vladimír z Prahy 10. Mm-hmm. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zasměvostla paní Majerovou.
2: Mm-hmm.
1: Já bych nechal paní Bořalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až budu mluvit se svou dcerou Duzánkou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bosovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
2: Aha.
0: Cyklista.
2: Ano.
1: Cyklista, ještě jsem
2: Řeknu Zuzance cyklista a ona bude vědět.
0: Z vozovny Strašnice.
1: Ano, bude vědět. Ano.
2: A výborně.
1: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
2: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
1: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
2: Já vám taky, děkuji.
0: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
0: I vás.
2: Děkuji.
3: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
0: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
4: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
0: Děkujeme vám za váš hlas.
4: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
0: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
5: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
6: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
5: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
6: V tramvaji.
5: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
6: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
5: No, 14, už si píšu, to je kopana.
6: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
5: To je kanoistika.
6: Plzeň.
5: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
6: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
5: Co?
6: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
5: No. Ani most?
6: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově, že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
5: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
6: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktor, víte? Aha. On povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
5: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
6: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
5: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
6: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
5: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
6: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
5: Jo.
6: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
5: No a co ten zprosták?
6: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
5: No.
6: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posište, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našla motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
5: Počkejte, v italské? No, tam, no. Tam přece nejsou žádné koleje.
6: No ale zase je tam místo k parkování.
5: Ah, to jo. No zaplať pánbu, že jste tady.
6: Pozor!
5: Já vím. Ateismus, já vím.
6: Ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
5: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
7: Humory

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? Vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v Hledišti s panem Kostkou.
2: No to není tak důležité.
1: Je.
2: Ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře.
2: Moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se
4: ano, v Pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat.
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejský amfiteátr. A pán, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna na Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi,
3: velkou
4: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často.
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko. V tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem. Připomínám, humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer. Či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč tímto stylem a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loncovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta. V podstatě Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Šumpark nabízí investorům pozemky v budoucí průmyslové zóně. V Kroměříži vzniká pavilon akutní psychiatrické péče. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou 2-3, ve čtvrtfinále nastoupí proti Finsku. Dnes čekáme slunečno až oblačno, místy přeháníky a maximálně 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Šumparku připravují novou průmyslovou zónu. Vznikne mezi ulicí Jesenická a tamní železniční tratí. Zájemci o zdejší pozemky můžou radnici posílat své nabídky do konce června. Rozhodovat bude nejen cena, ale i záměr využití parcel, říká mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
3: Důležitým kritériem bude například vznik nových pracovních míst nebo charakter podnikatelského záměru. Šumperk proto upřednostňuje výrobní projekty před čistě logistickými nebo skladovacími areály.
2: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady jsou zhruba 770 milionů korun. Část z nich pokryjí evropské a státní dotace. Uvedla to ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Nový pavilon má být hotový v listopadu příštího roku. Se zahájením provozu se počítá v roce 2028. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše za ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu dnes zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření pracovní skupiny, která by financování veřejnoprávních médií projednala. Kdo by měl být jejím členem, upřesnil generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
2: Slon Jack, který ve zlínské zoo v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice Ula po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodnou odborníci pro chov slonů v evropském chovném programu. Uvedl to ředitel zoo Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou, v té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
5: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Na čtvrtfinále se musí český tým přesunout do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Prostějova směr Olomouc leží sražená srna, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 27. května, svátek má Valdemar, vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou. Jedeme dál, bude zpívat Petra Janů a Petr Janda. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 17:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 27. května, čtvrté na šest a svátek má dnes Valdemar.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji hřímoty nadělají trampoty, no dnes sluníčko i přeháňky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, o tom nám píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Chomoutov 14 stupňů Celsia, hlásí Eva. Patrik je v Přerově, na teploměru má 15 stupňů. Sluníčko už stává, já také, teploměr ukazuje 14 stupňů, vzkaz od Radky z Brodku u Přerova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nechat si vrtat koleno,
4: abychom tomu přišli na kloub?
3: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce. Ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 17:30, dobré ráno. V Prostějovském denním stacionáři pro seniory přibudou místa pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo demencí. Olomoucký kraj nechá v areálu bývalé nemocnice opravit takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Hejtmanství tím reaguje na postupné stárnutí populace.
1: Ta budova je stará, nic se na ní nedělalo, kromě střechy.
2: Říká Petr Kacvinský, vedoucí provozního úseku. Jdeme chodbou do první z místností současného ergodomku v areálu Prostějovského centra sociálních služeb. Budova se změní na denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
1: Když se budeme podívat tady, teďka momentálně tady máme kuchyňku, vedle máme hernu. Bude se to měnit kompletně, protože ten dům projde vlastně celkovou rekonstrukcí. Tohle všechno vlastně jako kdyby bude pryč, všechno se to vybourá. Je tady nakreslený jiný nábytek, budou tady takový šatny.
3: Taky tady vlastně bude bezbariérová koupelna.
2: Popisuje ředitelka centra Helena Vránová.
3: Protože někteří klienti nemají doma uspůsobené prostředí bezbariérové pro hygienickou péči, takže my vlastně v rámci toho denního stacionáře jsme schopni provést i celkovou koupel.
2: Centrum dnes nabízí denní stacionář pro seniory s demencemi nebo fyzickým handicapem. Opravou domku službu rozšíří na dvojnásobek. Pomoc tu najde až 40 klientů. Podle Vránové je po denním stacionáři velká poptávka.
3: Toho seniora ti rodinní příbuzní, kteří třeba chodí do práce nebo nemají čas se o něho starat, takže ho k nám můžou dát. Tu službu máme od 7 do 7. A ten člověk může vlastně bydlet pořád doma, ale přes den je o něho postaráno.
2: Podle Evy Knajblové, mluvčí Olomouckého kraje, už za zhruba 9 let v Česku výrazně přibyde starších lidí.
4: Vzhledem k demografickému vývoji, kdy dojde k výraznému nárůstu lidí, kteří budou potřebovat péči, je nezbytné připravovat a realizovat podobné projekty. Zvyšování dostupnosti terénních služeb a také právě ambulantních služeb, jako jsou denní stacionáře, je jednou z cest, jak pomoci pečujícím osobám a umožnit, aby seniori mohli potřebnou podporou trávit den a následně se vracet do svých domovů.
2: Zatímco aktuálně využívá pobytových sociálních služeb v kraji zhruba 5,500 lidí, do roku 2035 přibyde dalších 2600. Podobné počty podle Knajblové platí i u klientů, kteří využívají terénní služby. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Štemberkem na Olomoucku. Přeložka hlavního silničního tahu se 4 jízdními pruhy nahradí stávající přetíženou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Nový úsek za více než 3 miliardy korun by se mohl otevřít v roce 2030. Sněmovna by měla rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli nově mít seniori, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na změnu státní podpory pro důchodce, kterou kvůli úsporám přestala vyplácet předchozí vláda. Preventivní akce zaměřenou na kontrolu mateřských znamének nespořádají zdravotníci nemocnice ve Štemberku. Zájemcům jsou k dispozici od 11 do 14 hodin v kožní ambulanci. Bližší informace jsou na webu nemocnice. Prezident Petr Pavel se sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit. Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska. Za sportu z 5 českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do 2. kola 2. Vít Kopřiva porazil Francouze Muteta v 5. setu. Kateřina Siniaková zvítězila po 2 sedách nad Švýcarkou Valtertovou. Počasí dnes čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouc je částečně uzavřena ulice Pražská kvůli stavbě křižovatky. Omezení potrvá do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Po rozdělení Slezska zůstala velká část obce Heřmanice na Jesenicku právě za hranicemi. Dnešní česká část této obce nese jméno Horní Heřmanice a najdeme v ní zajímavé pamětihodnosti, kapličku, železniční stanici a dokonce jednu z nejstarších odborných škol u nás. Více už Mirek Kobza a jeho dnešní putování o 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 27. květnového rána, je středa a svátek má dnes Valdemar, vše nejlepší, za minutu bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se v máji blízká, sedlák si výská. No dnes sluníčko i přehánky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 14 stupňů, vlhkost 70%, napsal Miroslav. 15,5 stupně Celsia v Kroměříži, zdraví Jana, a 14 stupňů naměřil Filip v Uničově, chystá se zalévat na zahrádce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Přímo z místa.
3: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Do nového dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec David Punčochář. Dozvíme se například i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
0: Celý rozhovor s Davidem Punčochářem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

písničku už

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Na Velkém Kosíři by mohla příští rok začít stavba nové rozhledny. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na Velkém Kosíře by mohla příští rok začít stavba nové rozhledny. Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna přehlasovala Senát. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou. Dnes má být slunečno až oblačno, místy s přeháníkami teploty do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Novou rozhlednu na Velkém Kosíři na Prostějovsku by dělníci mohli začít stavět už příští rok. Zástupci obcí sdružených mikroregionu Kosířsko rozhodli o vypracování projektu. Rozhledna nahradí současnou stavbu, která je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Pokračuje předseda mikroregionu a nezávislý místostarosta Lutína Dalibor Kolář.
3: Zůstane zachován vlastně ten původní železobetonový monolit jako základ stavby a na něm bude vystavěna nová rozhledna, která bude mít vlastně oproti původní stavbě přidanou hodnotu v tom, že bude vně vedené schodiště s postupnými vyhlídkovými plošinkami. Bude tak uživatelsky přívětivější i pro seniory nebo fyzicky méně zdatné osoby.
2: Odvody živnostníků na sociálním pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát.
4: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Minimální zálohy na sociální pojistek bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
4: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
6: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
4: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc má nové vybavení. Moderní přístroje stály téměř 45 milionů korun a pomůžou především pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech, řekl to primář oddělení rehabilitace Petr Kolář. Olomoucká nemocnice na modernizaci získala státní i evropské dotace. Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další podobné agendy se dnes sejdou s vedením úřadu vlády. Jednat mají o přesunech jejich odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Experti s krokem nesouhlasí a někteří z nich už premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO doručili svou rezignaci z rad vlády. Premiér změny vysvětluje snahu o větší efektivitu.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníka Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmlařem byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje Beránek.
7: Tak potýkáme se s tím celý turnaj. Vůbec se na tom nepadá. Těžký, no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemírat tý snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký, no.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přeháníky, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nehodu máme hlášenou na dálnici D35 u obce Mladeč, směr Hradec Králové, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Někteří z nás jsou už v práci, jiní přemýšlí, co dnes budou muset udělat venku kolem domu či na zahrádce, jestli dnes budeme opět zalévat, anebo to za nás udělá déšť. Proberu v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. Téma bude Masarykova letecká liga v Olomouci a chystají se další písničky, které nestárnou. Právě teď budou znít Rangers. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Masarykova letecká liga v Olomouci před 100 lety neúnavně propagovala myšlenku národního letectví, zejména mezi mládeží. V československých novinách o ní vycházely články, na které se zaměřila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V sále vojenského zátiší se konala řada populárních přednášek, v rámci kterých se mladí lidé názorně seznamovali s letectvím a jeho významem. Olomoucké školy dostaly nabídku prohlédnout si letiště leteckého pluku číslo 2 i s praktickými ukázkami. Projevili veliký zájem, noviny informovaly o 2 exkurzích denně. Zájem těšil především velitele podplukovníka Sazima, který velmi ochotně vycházel vstříc tomuto způsobu propagace. Zároveň novináři upozorňovali, že od 13. do 29. června 1926 bude 2. letecký pluk pořádat výstavu spojenou s leteckým dnem. Výstavu si vzali na starosti hlavní letecké dílny se svým velitelem kapitánem inženýrem Žváčkem. V její předvečer se měl konat slavnostní koncert v podání operní pěvkyně Marie Hlouškové.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45, dobré ráno, je tady středa 27. května a svátek má dnes Valdemar. Vše nejlepší.
2: Počasí.
1: Pranostika říká suchý květen, mokrý červen, no dnes sluníčko i přehánky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Štíty, slabá oblačnost, teplota 10 až 13 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, na horách do 55 km za hodinu. I nadále sucho, píše Břeťa. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Sobotín hlásí 13 stupňů a slunečno, to už píše Petra.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Root, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Nezvlášť.

0: Do nového dne vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Čeští hokejisté na závěr skupiny sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Dokázali si ale udobřit fanoušky. Po pískotu ze zápasu s Norskem je totiž během celého zápasu podporovali.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak to vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Jako pro nás ne, pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupuju tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Šumparku připravují novou průmyslovou zónu. Vznikne mezi ulicí Jesenická a tamní železniční tratí. Zájemci o zdejší pozemky můžou radnici posílat své nabídky do konce června. Rozhodovat bude nejen cena, ale i záměr využití parcel, například počet nových pracovních míst. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady jsou zhruba 770 milionů korun. Část z nich pokryjí dotace. Uvedla to ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Nový pavilon má být hotový v listopadu příštího roku. Okolí Přerova dnes vrcholí vojenské cvičení. Jednotky musí zvládnout skrytý přesun z jednoho místa na druhé. Pohybují se v okolí místních částí Penčic, Čekyně a Žeravic. Potvrdila to mluvčí mechanizovaného praporu z Přáslavic Martina Štěpánková. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Přijali pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Za sportu fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko Hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přeháňky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové se řeší nehoda dvou kamionů. S opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme jeskyně na Pomezí nedaleko Vápené. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mimo provoz jsou do odvolání uzavřené vyhledávané jeskyně na Pomezí, nedaleko Vápené na Jesenicku. Důvodem jsou opravy elektroinstalace. Dělníci dále v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
1: No, tak v současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodník vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být z těch jeskyní vytěžena ven. Zůstanou tam pouze žlaby, které se vyčistí od sedimentu a do těch žlabů se vloží nová elektroinstalace.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: My jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního, ale viděli jsme, že ta rekonstrukce je velmi nutná.
2: Říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace. Ta je podle správce jeskyní ve špatném stavu.
1: Kterou tady máme více než 20 let a samozřejmě ta izolace v těchto podmínkách docela trpí, pouze se to zhoršuje vlhkem.
2: Nové technické řešení má mimo jiné zabránit vzniku takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Lampenflóra nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy a zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovodné efekty, které taková rekonstrukce přináší. To znamená různý hluk, zaprášení prostoru, svícení vlastně intenzivnější a proto z důvodu předběžné opatrnosti je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje kolem 18 druhů netopírů, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice. Vyvíjela se samozřejmě ta početnost těch zvířat, tak se nám to pohybuje v průběhu posledních let v rozmezí nějakých 660 až 1000 netopírů.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: Naším cílem je opravdu dosáhnout toho, aby ta jeskyně byla co nejvíce v přirozeném prostředí.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na Pomezí Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký bude dnešní den? Jaké nás čeká počasí?
2: Tak teďka ještě to ráno bude slunečné, později dopoledne ale bude oblačnosti přibývat, lokálně se také přidají přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku, ale už v průběhu odpoledne čekáme od severu opět vyjasňování. Maximální denní teploty budou od 26 do 30 stupňů, na horách to bude kolem 22 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, od 4 do 8 metrů za sekundu, k večeru potom vítr bude slabý.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Noc by měla být většinou jasná s minimálními teplotami od 11 do 7 stupňů, v údolích to může být ojediněle až 4 stupně Celsia, vítr bude zpočátku ještě mírný, postupně ale slabý, severní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme jasno, během dne až polojasno, ty maximální denní teploty budou už výrazně nižší než dnes, to znamená 19 až 23 stupňů, na horách kolem 13 stupňů a vítr bude slabý, během dne mírný, severní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprostárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
4: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Šumperská skupina Opět a Radeček nám připomněla písničku Bratři. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Helena Vondráčková a song A ty se ptáš, co já. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste na cestách, dobře dojďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, v tom případě přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď, 10 minut před 7 hodinou, si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Položíme se na záda, rozpažíme ruce, hlava v prodloužení strupem, kolena pokrčená do pravého úhlu. S nádechem odlepujeme celou horní polovinu trupu směrem vzhůru a paže držíme pořád v upažení. S nádechem se vracíme zpět. Totéž opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět si mě chtěl, a teď zas, abys

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Snídáte-li? Dobrou chuť. Silnice mezi Týnečkem a Šternberkem by mohla být zprovozněna do 4 let. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: 8 nových bytů vzniká v Mikulovicích na Jesenicku. Silnice mezi Týničkem a Štemberkem by mohla být zprovozněna do 4 let. Sněmovna by měla schvalovat změny v penzijním spoření. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné, místy s přeháňkami naměříme až 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Mikulovicích na Jesenicku začala stavba nového obytného domu. Jeho součástí bude 8 bytů. Investice si vyžádá zhruba 620 milionů korun. Náklady samospráva uhradí ze svého rozpočtu. Pokračuje starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
3: Tak jsme se rozhodli vystavět z obecních prostředků bytový dům o 8 bytových jednotkách, které bychom mohli nabídnout lidem jako nájemní bydlení. To je jeden z důvodů, nedostupnost toho bydlení, ale také samozřejmě chceme, aby mladí lidé měli kvalitní, příjemné bydlení. V nových domech.
2: Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Štemberkem na Olomoucku. Přeložka hlavního silničního tahu se 4 jízdními pruhy nahradí stávající přetíženou silnici a odklní dopravu z obytné zástavby. Investice přijde na více než 3 miliardy korun. Podle ředitelství silnic a dálnic zprovoznění nové silnice je naplánováno na rok 2030. Poslanci by dnes měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týkalo by se to seniorů, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o kterém kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Novelu zákona podporuje i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
4: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
2: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu míň než loni. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle rezortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel ale upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z loňských 18 států se podle něj jejich počet snížil na 9.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rulík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, hlavně proto, že se oproti dolu s Norskem výrazně zlepšil.
5: Byl ten diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašná náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
2: Češi ve skupině obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut s Finskem.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové se řeší nehoda 2 kamionů. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouk, ale někdy mám pocit, že úkolem malíčku na noze je kontrola, že je všechny nábytek doma na svém místě. Dnes jsem tak po třetí ráno našel naše nové škrabadlo pro kočky, tak doufám, že vy jste měli lepší probuzení. Za malou chvíli nejrychlejší z vás získá dvě vstupenky na dnešní parádní koncert. Lenka Nová pokračuje ve svém Padede Tour. Dnes vystoupí v Olomouci a spolu s ní jako host i zpěvák skupiny Činasky Michal Malátný a kapela Petra Maláska. Připomínám naše telefonní číslo 221 555 444. Za chvíli ho budete potřebovat. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Kabát a jejich Bára. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno. Je tady soutěž. Nejrychlejší z vás získá právě teď od Českého rozhlasu Olomouc 2 vstupenky do Olomoucké Reduty. Dnes tady vystoupí v 19 hodin Lenka Nová a společně s ní jako host Michal Malátný ze skupiny Činasky. Volejte 221 555 444, vstupenky na vás čekají. Lenka Nová po vyprodaných koncertech v Praze, Brně a Plzni pokračuje ve svém Padde Tour. Během téměř 2hodinového koncertu oslaví nejen životní jubileum, ale také 35 let působení na české hudební scéně. Zazní písně ze všech jejich solových alb v podání kapely Petra Maláska. Speciálním hostem večera bude skladatel, textař a frontman skupiny Činasky Michal Malátný. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu? Haló, haló, zdravíme vás. Tak zkusíme někoho dalšího. Koncert je pečlivě vystavěný, zároveň ale zůstává neformální a silně osobní. Lenka Nová si dokáže díky svému elegantnímu, emotivnímu a zároveň civilnímu projevu publikum zcela získat a proměnit velký slavnostní sál v útulný pokojíček, kde jsou si všichni blízko a je jim spolu dobře. Výsledkem je potom silný hudební zážitek. Dobré ráno, kdo pak se dovolal? A opět nám další posluchač položil. Dneska nám ale trošku zlobíte. Tak ještě jedna možnost, 221 555 444, uvidíme, zdali už někdo vydrží na telefonu, nevydržel, tak dáme potom prostor v dnešním ránu ještě někomu dalšímu.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 27. května, čtvrt na 8. Svátek má dnes Valdemar, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji hřímoty nadělají trampoty. No dnes sluníčko i přehánky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Honza z Písečné napsal, dnešní ráno je příjemné, sluníčko vykouklo, teploměr ukazuje 16 stupňů, větřík zatím mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu a vlhkost vzduchu 79%. V Javorníku je jasno, bez větří a teplota 22 stupňů, píše František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Skupina kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Fotbalisté Signy Olomouc do 19 let o víkendu porazili České Budějovice 4-1 a definitivně si zajistili záchranu celostátní nejvyšší lize dorostu. K té dovedl tým Augustin Chromý, který se na lavičku 19 vrátil už během podzimní části v nelichotivé situaci.
1: Prostě jsem přišel k tomu mužstvu a to mužstvo mělo 6 zápasů 0 bodů. Je to situace, s kterou jsem se nesetkal, ani když jsem zachraňoval Bčko ve druhé lize třeba. Ta psychický stav toho mužstva, můžete jim říkat, co chcete, pokud nepřijde vítězství, tak ti kluci mají prostě hlavy dole, špatně se trénuje, ta psychika tam pracuje a ti kluci to nedávají, notabene, řeknu to v dorostu, to byla asi mnohem těžší situace, než vyhrát třeba titul. To můžu říct, že si to možná cením ještě víc.
2: Oddechl si po víkendovém utkání s Českými Budějovicemi trenér Augustin Chromý. Jehož tým si 3 kola před koncem zajistil záchranu v nejvyšší celostátní dorostenecké lize.
3: Tak jsem rád, že jsme to zvládli, že už po zbytek sezóny můžeme hrát s volnou hlavou, snad navážeme na ty výkony a dohrajeme tu sezonu vítězně. Někde je to složitý, když musíme bodovat, když jsme pod tlakem, ale myslím, že jsme to zvládli dobře a ukázali jsme prostě, že máme kvalitu a navázali jsme na ty výkony z podzimu, který byl některý dobrý, zaslouženě jsme se udrželi soutěže.
2: Doplnil záložník Sigmy a mládežnický reprezentant Jiří Pšenica. Ten v 17 letech odehrál celou sezonu v 19 a spolu s ním dostávali pod trenérem Chromým navzdory hrozbě sestupu čím dál větší prostor další mladí hráči.
3: Na začátku sezóny to bylo složitější, přece jenom ti kluci jsou o 2 roky starší než já, ale postupem času si myslím, že jsem se na to zvykl a ty výkony byly od zápasu lepší a lepší, takže jsem rád, že jsem dostal šanci tu být a myslím, že jsem ji využil. A i jako mladší jsme ukázali, že prostě tu kvalitu máme a dokážeme hrát v 19.
2: Doplnil hráč, se kterým Sigma v únoru podepsala nový víceletý kontrakt.
3: Jsem rád, že mi klub věří, že jsem dostal vlastně novou smlouvu. Mám pořád šanci se tady zlepšovat, posunovat. Teď to záleží jenom na mě, jak s tím naložím. Myslím, že je to teďka určitě těžší s tím, že tady chodí furt noví a kvalitní hráči. Ale já si myslím, že prostě ten, kdo to sobě má tu kvalitu, že se postupem času prosadí a záleží to jenom na něm, jak využije tu šanci.
2: Na Jiřího Pšenicu by mohli navázat i 2 nigerijští hráči, obránce Samuela Aibe a záložník Anthony Destiny, kteří se do zápasu 19 během jarní části už také zapojili.
1: Je to určitě to oživení a třeba levý obránce Aibe bych řekl, že okamžitě se zařadil a i takticky to zvládá, i když měl takové myšky. Už si myslím, že moc věřil a chtěl si zahrát, jo, ale to ne vždycky jde z obrany, že? A ten Destiny je velice šikovný hráč. Problém je zase v taktice, jo, hodně. A těžko se s tím pracuje, protože všichni hráči už v tomto věku mají zafixované určité návyky. Potom musíte najít jenom ten správný post, aby ty návyky, ty dobrý, šly nahoru a ty špatný se eliminovali, jo.
2: Dodal trenér Augustin Chromý ke koučování 2 hráčů, kteří v neděli poprvé v kariéře nastoupili za B tým v seniorském fotbale. A s tím, že tým Sigmy do 17 let je v celostátní lize aktuálně 3. a stále může pomýšlet na zisk titulu, se klub o blízkou budoucnost zřejmě bát nemusí. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.

0: Novou rozhlednu na Velkém Kosíři na Prostějovsku by dělnice mohly začít stavět už příští rok. Zástupci obcí sdružených mikroregionu Kosířsko rozhodli o vypracování projektu. Rozhledna nahradí současnou stavbu, která je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Živnostníkům se nejspíš sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5 000 korun. Předlohu do dolní komory vrátil Senát. Podle něj by v budoucnu změny mohly způsobit výpadky příjmů důchodového systému. Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc má nové vybavení. Moderní přístroje stály téměř 45 milionů korun a pomůžou především pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech, řekl to primář oddělení rehabilitace Petr Kolář. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun. Ze sportu hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado s Martinem Nečasem porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy. Nečas si v utkání připsal asistenci. Počasí dnes čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Sladkovského havarovala dodávka s osobním autem, jezdí se to jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V prostějovském denním stacionáři pro seniory přibudou místa pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo demencí. Podrobnosti o tom už je za chvíli. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do středečního prosluněného rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. V prostějovském denním stacionáři pro seniory přibudou místa pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo demencí. Olomoucký kraj nechá v areálu bývalé nemocnice opravit takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Hejtmanství tím reaguje na postupné stárnutí populace.
1: Ta budova je stará, nic se na ní nedělalo, kromě střechy.
2: Říká Petr Kacvinský, vedoucí provozního úseku. Jdeme chodbou do první z místností současného ergodomku v areálu Prostějovského centra sociálních služeb. Budova se změní na denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
1: Když se budeme podívat tady, teďka momentálně tady máme kuchyňku, vedle máme hernu. Bude se to měnit kompletně, protože ten dům projde vlastně celkovou rekonstrukcí. Tohle všechno vlastně jako kdyby bude pryč, všechno se to vybourá, je tady nakreslený jiný nábytek, budou tady takový šatny.
3: Taky tady vlastně bude bezbariérová koupelna.
2: Popisuje ředitelka centra Helena Vránová.
3: Protože někteří klienti nemají doma uspůsobené prostředí bezbariérové pro hygienickou péči, takže my vlastně v rámci toho denního stacionáře jsme schopni provést i celkovou koupel.
2: Centrum dnes nabízí denní stacionář pro seniory s demencemi nebo fyzickým handicapem. Opravou domku službu rozšíří na dvojnásobek. Pomoc tu najde až 40 klientů. Podle Vránové je po denním stacionáři velká poptávka.
3: Toho seniora, ti rodinní příbuzní, kteří třeba chodí do práce nebo nemají čas se o něho starat, takže ho k nám můžou dát. Tu službu máme od 7 do 7. A ten člověk může vlastně bydlet pořád doma, ale přes den je o něho postaráno.
2: Podle Evy Knajblové, mluvčí Olomouckého kraje, už za zhruba 9 let v Česku výrazně přibyde starších lidí.
4: Vzhledem k demografickému vývoji, kdy dojde k výraznému nárůstu lidí, kteří budou potřebovat péči, je nezbytné připravovat a realizovat podobné projekty. Zvyšování dostupnosti terénních služeb a také právě ambulantních služeb, jako jsou denní stacionáře, je jednou z cest, jak pomoci pečujícím osobám a umožnit, aby seniori mohli potřebnou podporou trávit den a následně se vracet do svých domovů.
2: Zatímco aktuálně využívá pobytových sociálních služeb v kraji zhruba 5 500 lidí, do roku 2035 přibyde dalších 2600. Podobné počty podle Knajblové platí i u klientů, kteří využívají terénní služby. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 27. květnového rána. Je středa, svátek má Valdemar a za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se v máji blízká, sedlák si výská. No dnes sluníčko i přehánky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 15 stupňů, je teplo a slunečno. Chystám se péct maso a brambory. Odpoledne budu kosit trávu. Krásnou středu přeje Zdena z Holubic. Jeseník je 16 stupňů, bude vedro, hlásí Radek, a hranice slunečno 18 stupňů Celsia. Tolik naměřila Dáša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře, dojeďte. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Po rozdělení Slezska zůstala velká část obce Heřmanice na Jesenicku právě za hranicemi. Dnešní česká část této obce nese jméno Horní Heřmanice a najdeme v ní zajímavé pamětihodnosti. Kapličku, železniční stanici a dokonce jednu z nejstarších odborných škol u nás. Více už Mirek Kobza a jeho dnešní putování o 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Dělníci opravují v jeskyních na pomezí elektroinstalaci. Více o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Jeskyně na Pomezí dostanou novou elektroinstalaci. Stavba dálnice z Holešova do Freštáku má být hotová do poloviny června. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále nastoupí proti Finsku. Dnes čekáme slunečno, postupně oblačno, místy přehánky a maximálně 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do podzimu potrvá rekonstrukce v jeskyních na Pomezí na Jesenicku. Dělníci tu vyměňují zastaralou elektroinstalaci. Její stav zhoršily i předloňské povodně. Nová technologie by měla přispět ke zlepšení prostředí podzemního labyrintu. Omezit má vznik tzv. Lampenflory, vysvětluje správce jeskyní Martin Kubalák.
2: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
1: Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Freštáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jana Rýdl.
3: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
1: Senát dnes začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Například podle senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové-Marvanové je teď mnoho dětí svěřených do rodin s rizikem domácího násilí. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Marek Alšer říká.
4: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch 3 gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
1: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duluje v 16:20. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy. Ve Friburgu se budou hrát čtvrtfinále Kanada-USA a Norsko-Lotyšsko.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Foukat bude slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové odstraňují následky nehody 2 kamionů. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné prosluněné ráno, je tady období zmrzlina melounů, miluji melouny, včera jsem se vydal zakoupit půlku, stejně jsem ale nakonec pořídil celý a mám tak vyřešený oběd, večeři a snídani. Možná to máte podobné. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. Hrajeme písničky, které nestáhnou. Chystá se skupina Olympik a právě teď bude zpívat Eva Farná. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady středa 27. května a svátek má Valdemar.
1: Počasí.
0: Pranostika říká suchý květen, mokrý červen, no dnes sluníčko i přehánky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Kojetín 19 stupňů a jasno, vzkaz od Hanky. Bára z Olomouce píše, že teploměr ukazuje 18 stupňů a je slunečno. Alibina 17 stupňů Celsia, sluníčko svítí, chystám se dnes opět okopávat na zahrádce, hlásí Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: 199. díl koncertní série živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Mimo provoz jsou do odvolání uzavřené vyhledávané jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku. Důvodem jsou opravy elektroinstalace. Dělníci dále v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
1: No tak v současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodník vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být z těch jiskyni vytěžena ven. Zůstanou tam pouze žlaby, které se vyčistí od sedimentu a do těch žlabů se vloží nová elektroinstalace.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: My jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního, ale viděli jsme, že ta rekonstrukce je velmi nutná.
2: Říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace. Ta je podle správce jeskyní ve špatném stavu.
1: Kterou tady máme více než 20 let a samozřejmě ta izolace v těchto podmínkách docela trpí, pouze se to zhoršuje vlhkem.
2: Nové technické řešení má mimo jiné zabránit vzniku takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Lampenflóra nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy a zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že tenová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovodné efekty, které taková rekonstrukce přináší. To znamená různý hluk, zaprášení prostoru, svícení vlastně intenzivnější a proto z důvodu předběžné opatrnosti je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje kolem 18 druhů netopírů, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice. Vyvíjela se samozřejmě ta početnost těch zvířat, tak se nám to pohybuje v průběhu posledních let v rozmezí nějakých 660 až 1000 netopírů.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: Naším cílem je opravdu dosáhnout toho, aby ta jeskyně byla co nejvíce v přirozeném prostředí.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na pomezí Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.

0: Hamánek dnes pořádají zdravotníci nemocnice ve Štemberku. Zájemcům jsou k dispozici od 11 do 14 hodin v kožní ambulanci. Bližší informace jsou na webu nemocnice. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky do Bílých Karpat. Nové spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Beskyd, Hostýnských vrchů nebo Chřibů. Za sportu z pěti českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola dva. Vít Kopřiva porazil Francouze Muteta v pátém setu. Kateřina Siniaková zvítězila po dvou sedách nad Švýcarkou Valtertovou. Počasí dnes čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, Povane slabý, proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové odstraňují následky nehody dvou kamionů a opatrně i v Jeseníku v ulici Tkalcovská havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli probereme připravované obchvaty v našem kraji a čeká nás také soutěž. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 9:15. Dobré ráno. Teď probereme plánované obchvaty v našem kraji. Více mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na severu Olomouckého kraje připravujeme 2 nové obchvaty. Kromě dálnice D35 plánujeme od Mohelnice dále k Jeseníkům postavit ještě další 2 přeložky silnice 1/44, abychom odvedli dopravu mimo zastavěné části obcí Libivá, Vlachov a Zábřeh. V obou případech máme platná územní rozhodnutí a v těchto dnech usilovně pracujeme na majetkoprávním vypořádání. Vykupujeme pozemky a řešíme převody potřebných parcel do našeho vlastnictví. Předpokládáme, že tyto 2 nové stavby vyjdou na víc než 4 miliardy a 200 milionů korun.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc a za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. No dnes sluníčko i přehánky a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Prostějov 19 stupňů sluníčko, píše Petr, který se chystá na přání manželky udělat ještě jeden vyvýšený záhonek, ale prý už bude určitě poslední. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 18 stupňů, hlásí jasno, Horní Lipová 16 stupňů, chystám se do obchodu, vzkaz od Martiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10:00.
1: Přímo z místa.
3: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9:00. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno a pojďme soutěžit. Ano, je tady soutěž. Nejrychlejší z vás získá právě teď od Českého rozhlasu Olomouc další dvě vstupenky do olomoucké Reduty. Dnes tady vystoupí v 19 hodin Lenka Nová a společně s ní jako host Michal Malátný ze skupiny Činasky. Volejte 221 555 444. Vstupenky na vás čekají. Lenka Nová po vyprodaných koncertech v Praze, Brně a Plzni pokračuje ve svém padedetour. Během téměř dvouhodinového koncertu oslaví nejen životní jubileum, ale také 35 let působení na české hudební scéně. Zazní písně ze všech jejich sólových alb v podání kapely Petra Maláska. Speciálním hostem večera bude skladatel, textař a frontman skupiny Činasky Michal Malátný.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Hrajeme písničky, které nestárnou. Jaxe a Činasky právě teď zněly na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Na Velkém Kosíři by mohla příští rok začít stavba nové rozhledny. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno v 5. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji příjemnou, usměvavou a pohodovou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na Velkém Kosíři by mohla příští rok začít stavba nové rozhledny. Senát projednal odklad digitalizace sociálních dávek. Čeští hokejisté se na šampionátu přesouvají do Curychu. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Dnes má být slunečno až oblačno, místy s přeháňkami teploty do 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Novou rozhlednu na Velkém Kosíři na Prostějovsku by dělníci mohli začít stavět už příští rok. Zástupci obcí sdružených mikroregionu Kosířsko rozhodli o vypracování projektu. Rozhledna nahradí současnou stavbu, která je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Pokračuje předseda mikroregionu a nezávislý místostarosta Lutína Dalibor Kolář.
2: Zůstane zachován vlastně ten původní železobetonový monolit jako základ stavby a na něm bude vystavěna nová rozhledna, která bude mít vlastně oproti původní stavbě přidanou hodnotu v tom, že bude vně vedené schodiště s postupnými vyhlídkovými plošinkami. Bude tak uživatelsky přívětivější i pro seniory nebo fyzicky méně zdatné osoby.
1: Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. Modré na Uherskohradišťku dnes zahajuje provoz nové záchytné parkoviště. Je určeno návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale také poutníkům mířícím na Velehrad. Obec za nové parkoviště s pomocí dotací zaplatila zhruba 16 milionů korun, dodává nezávislý starosta Miroslav Kovářík.
3: To parkoviště bude obsahovat 99 stálých stání pro auta a potom ještě 6 pro autobusy plus točna pro autobusy, tak aby při kvarlové dopravě na pouti bylo bezpečno.
1: Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další podobné agendy jednají s vedením úřadu vlády. Probrat mají přesun jejich odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Experti s krokem nesouhlasí a někteří z nich už premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO doručili svou rezignaci z rad vlády. Premiéra změny vysvětluje snahou o větší efektivitu. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou, v té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
4: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
1: Na čtvrtfinále se musí český tým přesunout do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové odstraní následky nehody dvou kamionů a opatrně i v Jeseníku v ulici Tkalcovská havarovala dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: hokej jsme probrali, je horko a to je ve Švýcarech. Za chvilinku ještě vlastně, no to, co se tuším hrálo tak v půlce 80. let, tuším někde v pořadu Šaráda na fotbalové téma a to, co se aktuálně může hrát i celé léto a taky 27. května. Všichni jsou už v Mexiku. Michal Tučný, někteří se tam přesouvají, někteří mají i legální vstupenky a vpustí je na fotbalové stadiony mistrovského šampionátu. Řeč byla tedy o zatím mistrovství světa v ledním hokeji v tomto parném dni. No taky o tom počasí, tak snad dobrá zpráva, dobrý, krásný, přívětivý výhled na zítřejší den. Prý jenom lehce nad 20. Zítra v Olomouckém kraji a na Moravě přes den, co by maxima. No, uvidíme. Uvidíme, zda se to naplní. Dneska má svátek Valdemar s jednoduchým i dvojitým V na začátku. Tak to je jedno jméno, jeden název. No a za chvilinku bude řeč o jejich sestře. Jejich sestra s velkým je, to je nová činoherní inscenace Moravského divadla, která vypráví životní příběh Nendy. Tak ji zřejmě říkali doma Zdeny Mašínové. Vidět ji můžete tuto inscenaci v přidaném představení v úterý 2. června v komorní scéně Sedmička v Sokolské ulici v Olomouci o přípravě na titulní roli Nendy Zdeny Mašínové. Si za chvilinku budeme povídat u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc s herečkou Vlaďkou Včelnou. Už uslyšíme za chvilinku, teď hrajeme Michala Tučného.

0: A není to Elvis Presley, Always on my mind. Jsou to Pet Shop Boys z 90. let. A no, za chvilinku hudební program Jakub Smolík. Co by cowboy a prý chlapi nebrečí, že prý. No a teď chlapská, ale vlastně hodně dámská životní peripetie, životní příběhy, životní osudy. Moravské divadlo Olomouc má nově ve svém repertoáru hru Jejich sestra. Ta se vymyká obvyklé dramaturgii na komorní scéně Sedmičky v Sokolské ulici. Autorský tým otevřel z jiného úhlu pohledu téma rodiny Mašínových. Vypráví příběh očima ženy, vnučky, dcery, sestry Zdeny Mašínové, dcery Josefa Mašína, hrdiny protinacistického odboje popraveného nacisty a sestry Ctirada a Josefa Mašínových, jejichž útěk za železnou oponu dodnes rozděluje společnost. Hlavní roli Zdeny Nendy Mašínové nastudovala Vladimíra Včelná.
1: Pro mě to byla neuvěřitelná zodpovědnost, protože hrát žijícího člověka, navíc tady v té přímé oblasti, paní Mašínová vlastní dům tady hnedka kousek vedle divadla, takže potkávám lidi, kteří celý život potkávali ji, no nemůžu si asi dovolit to nějak odfláknout, tu roli.
2: Jaké byly studijní materiály? Pravděpodobně nestačil jenom scénář.
1: To určitě ne. Naštěstí paní Mašínová, jak už je letitá, tak za tu dobu dala velké množství rozhovorů. Dívala jsem si, jakým způsobem mluvila, s jakou urputností, s jakým nadšením, s jakým přesvědčením, jaký používala slovník, jaké dělala pauzy, a tady tyhle věci jsem nasosávala, abych jako pochopila tu osobnost. Ne, že bych se snažila dělat stejné pauzy v mluvení, to určitě ne. A musím říct, že těch materiálů bylo tolik a vlastně pro mě to bylo tak překvapivé, že to téma je tak rozšířené a i rozporuplné. Často se tam objevují věci jako odříkaného chleba největší krajíc, drobnosti, které jsem nikdy ani nevěděla, tak mám spoustu materiálu schováno ještě na prázdniny, ne že bych musela, ale že opravdu chci.
2: Ono totiž chce asi, aby člověk dostudoval celý ten historický kontext a historii celé té rodiny. Začal už otcem a pokračoval přes bratry a samozřejmě také maminku.
1: To je právě to, že když se řekne sestra bratří Mašínů, tak v podstatě téměř každého člověka napadne. To jsou ti bratří Mašínové, to je ten jejich útěk a na ten já mám takový a takový názor. Ale tahle hra není vůbec o útěku bratru Mašínů. To je tam zmíněno ve dvou větách. Je tam zmíněný potom její názor a názor jejího manžela na ten útěk, což je zajímavé, že oni ho téměř do konce života měli rozdílný, ale je tam opravdu to, jakým způsobem žil a jak život skončil jejich otec, jejich matka, tím pádem jak to na ty děti dopadalo a jak mohli prožít tolik různých režimů.
2: Musela si podchytit ten život paní Mašínové od doby, kdy bylo snad, já nevím, 10, možná byla ještě mladší, až do dospělosti, kdy se vdala.
1: Nejmladší scéna, kterou tam mám, je, když bylo paní Mašínové asi 2 roky, ale samozřejmě se to nesnažíme napodobit kostýmama nebo něčím takovým. Je to hodně střihově braná hra a musím říct, že tam je obrovská a skvělá práce našeho pana režiséra. Jan Jančo to režíroval. Dokázal udělat to, že jsme v různých časových rovinách, v různých věkových rovinách, že nás tam je na jevišti pořád plno, ale přitom ten je tam v tom roce, ten je tam v jiném roce, vzájemně se vidíme, nevidíme, přestřihne se to do jiného časového pásma, ale je to všechno tak velmi příjemně a polopaticky udělané, že to divák pochopí. A když tam hraju mladší paní Mašínovou, tak je to třeba jenom v páru větách a je to pochopitelné z kontextu, než že bych se třeba musela já chovat jako 2leté dítě nebo jako 10leté dítě.
2: Proč je zvolené takovéto téma právě v současné době?
1: Je to samozřejmě věc divadelní dramaturgie. Mám pocit, že jestli divadlo oslovilo paměť národa, nebo paměť národa oslovila divadlo, ale vzniklo to z jakési dlouhodobější a hlubší spolupráce. A za mě je to teda hrozně dobře, protože já sama znám tento příběh jenom z 2 filmů, z toho, co nám občas řekli ve škole, nebo spíš neřekli. A je to něco, co se odehrávalo blízko nás. Jsou to vrstevníci našich rodičů, našich babiček a dědečků a přitom prostě je to tak silné a tak blízké.
2: Říká herecká představitelka Zdeny Mašínové, Vlaďka Včelná. Inscenaci Jejich sestra můžete vidět 2. června od 19 hodin v Sedmičce v Sokolské ulici v Olomouci. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: V dalších rolích s Jaroslavem Krejčím, Vlastou Hartlovou nebo Lenkou Kočišovou. Podrobné informace k inscenaci Jejich sestra. A se samozřejmě najít na webu MDO.cz Moravského divadla Olomouc. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A Jakub Smolík.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub?
1: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

To je Ordinace v písničce, Iva Frýlingová a Miroš Birka. A ještě později dopoledne taky Jarka Vykoupilová a pár aspoň lidových a babských receptů na otoky a otekliny. Teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc pozvánka na další příspěvek, bronzový model Hradské brány. Jejíž zbourání bylo symbolem konce olomoucké pevnosti. Stojí před hotelem Palác na třídě 1. máje v Olomouci. Opodál můžete do konce měsíce června vidět výstavu, kterou si i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zkusíme rozhlasově s mikrofonem prohlédnout. 927 27. května, nejen tato souhra, ať je šťastlivá, nejen pro Valdemary.

0: rozhlas Olomouc, přímo v ulicích Olomouce na třídě 1. máje a v Kosinově ulici můžeme vidět dvě kostky na nohou. Na nohách čtyřboké objekty a na nich spoustu fotografií, obrazů, dobových plánů, které představují první městskou čtvrť vybudovanou za hradbami. Šlo o honosné činžáky pro honoraci, často z řad armády, domy, které tu stojí dosud, výstava o čtvrti vybudované pod katedrálou má název Bourání hradské brány. Představí také teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc autor Jan Jeništa.
1: Byla to první moderní čtvrť města v době, kdy kvůli Olomoucké pevnosti se ještě nemohlo příliš stavět mimo hradby, tak tohle bylo první místo, kde to tedy vojenské velitelství povolilo prvních 24 domů moderního typu.
2: Co umožnilo takový pokrok ve městě, kde si obyvatelé stěžovali na sevření hradbami?
1: No, musela se zbourat stará hradská brána, která v té době už neměla tu obranou funkci a byla spíš překážkou komunikační. V 70. letech 19. století už se počítalo s tím, že bude potřeba přímou třídou propojit centrum města s nádražím, což se tedy během 20 let prakticky podařilo.
2: My tu hradskou bránu můžeme vidět na obraze.
1: Tohle je přímo střelecký terč ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a ten přímo vznikl k příležitosti slavnostního bourání hradské brány, protože tehdejší starosta Josef Engel tento bral jako takové vykročení do moderní éry.
2: Vidíme na bráně letopočet 1755, kdy tady došlo k jejímu zbourání?
1: 1876. To slavnostní bourání proběhlo přesně 5. června, ale brána samotná byla odstřelena až v létě. Původně se rozhodli, že ji budou rozebírat, ale byla natolik pevná, že musela být v srpnu až odstřelena.
2: Když popojdeme kousek dál, vidíme to bourání hradské brány, vidíme tu slavnost.
1: To byla opravdu velká slavnost, začínalo se už v 6 hodin ráno ranní hudbou, vojenská hudba probouzela město, bylo u toho i pohoštění chudých ve veřejné kuchyni a ten program pokračoval zahradní slavností odpolední na městské střelnici. Opravdu to byla událost roku.
2: Vidíme staré fotografie třeba toho bulváru vedoucího k nádraží.
1: My jsme chtěli ukázat co nejvíc fotografií přímo na místě, takže je to skvělá příležitost srovnávat, jak se ty ulice proměnily, ale řekl bych spíš neproměnily od té doby, protože domská čtvrť tak, jak vyrostla, tak až na malé výjimky, jako je hotel Palác, který už má moderní fasádu, tak se zachovala prakticky v té původní podobě.
2: Když přijdeme k dalším fotkám, tak tady třeba vidíme heslo císaře pána, tehdejší monarchie Viribus Unitis.
1: Silní v jednotě, spojení v jednotě, můžem říct, to bylo císařské heslo. Na místě hradské brány vznikla o pár let později slavobrána u příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I. v Olomouci. To bylo v roce 1880, kdy brána sice byla zbouraná, ale zatím na tom místě nestaly skoro žádné domy, snad až na jeden.
2: Tady vidíme tady tu slavobránu. Ono k tomu se váže taková historka o spožděném dopisu k tomu bourání hradské brány. Císař prý poslal do Olomouce dopis, že už je možné bořit ty hradby a ten dopis sem šel prý několik let.
1: Ano, přesně. Císař sice rozhodl o zrušení olomoucké pevnosti, ale nebylo to úplně pochutí těm, kteří tou pevností vládli. A tak ti první odvážlivci, jako byl Moritz Fischer, stavili s velkou nejistotou, co vlastně bude. Ale po zrušení olomoucké pevnosti už tohle to padlo a začaly se stavit opravdu výstavní čtyřpatrové činžáky.
2: My tu vidíme ty výstavní domy doposud v dobrém stavu s těmi štuky věžičkami.
1: Byla tady spousta novinek i technologických v téhle čtvrti. Poprvé byly splachovací záchody, měly vlastní koupelny tyhle byty, bylo tam vložené speciální patro do některých domů, takzvaný mezanin, což byla taky vídeňská novinka.
2: Můžeme si tady prohlédnout dokonce i nějaké plány těch domů?
1: Plány celé čtvrti, 24 parcel, no a potom plány jednotlivých domů.
2: Co ještě určitě zaujme je lešení kolem chrámu, jehož věž nejvyšší široko daleko ční nad námi.
1: Protože většina domů v téhle čtvrti, zvláště na nábřeží Přemyslovců, ty takzvané Fischerovy domy, se dokončovaly úplně ve stejnou chvíli, jako byla dokončovaná modernizace katedrály v tom neogotickém slohu, takže v době, kdy už tyhle domy stály, tak katedrály

0: Ale stále ještě neměla tu svoji jižní věž, ta byla dokončená až v roce 1890.
1: Kdo byl stavitelem?
0: V celé domské čtvrti samozřejmě stavebníků i stavitelů bylo více, ale ten, kdo tady postavil rovných 11 domů, tak to byl Moritz Fischer, stavební podnikatel, dnešními slovy developer, který ve výsledku v Olomouci těch domů postavil 60 těch činžáků, ale bohužel skončil v konkurzu. Ty investice se mu nepodařilo ukočírovat a tak většina těch domů v domské čtvrti nakonec byla prodána v konkurzu v dražbách.
1: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Konkrétně z podkatedrály o bourání Hradské brány. Pokud byste třeba i vy měli jakékoliv materiály, které se tématu týkají, autor výstavy, provozovatel nedaleké galerie s názvem Molitorova knihovna, uvítá, když se ozvete. Fotografie a videa ovšem najdete také na sociálních sítích a na webu Olomouckého rozhlasu. Tak se podívejte.

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Země vzduch nás nevezme, ani čert, když nás někdy může vzít. Mirek Kobza nás za chvilinku vezme na samou polskou hranici k Bernardicím do Horních Heřmanic na Jesenicku. A mezi tím ještě taky historie pop music a vzpomínka na paní Týnu, anebo za chvilku Vladimír Mišík.

0: lepší. Tina Turner, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Po rozdělení Slezska zůstala velká část obce Heřmanice na Jesenicku právě za hranicemi. Dnešní česká část této obce nese jméno Horní Heřmanice a najdeme v ní zajímavé pamětihodnosti, kapličku, železniční stanici a dokonce jednu z nejstarších odborných škol u nás. Víc Mirek Kobza a dnešní vydání Putování od pradědu, tentokrát na Slezskou Hanou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Horní Heřmanice na Jesenicku jsou dnes jenom malou osadou, která je součástí nedalekých Bernardic. Kdysi to však byla poměrně velká vesnice, jejíž část po slezských válkách zůstala v dnešním Polsku. Obec se rozkládá podél Heřmanického potoka mezi Bernardicemi, Velkou Kraší a Vidnavou přímo na hranici s Polskem. Zahraničním předělem pak na vesnici navazuje současná polská obec Jasienica Górna, která byla kdysi součástí Horních Heřmanic. Mimochodem nesla jméno Dolní Heřmanice. Po odtržení Slezska po prohrané válce v roce 1742 se stala severní část obce součástí tehdejšího Pruska. To však v historických souvislostech poněkud předbíháme. Vesnice vznikla patrně někdy počátkem 13. století. Jméno Heřmanice může pocházet od vlastního jména Hermann, nicméně není vyloučeno ani to, že zakladatelem vesnice byl Hereman, tedy muž, který sloužil ve vojsku. První zmínku o Horních Heřmanicích přináší listina vidnavského fojtství z roku 1291, která však odkazuje na stav, který je asi o 30 let starší. V pozdějších letech byla vesnice majetkem Haugwitzů ze Žulové, kteří zde věnovali jistému Pecoldovi krčmu. V této listině je uveden jako svědek i zdejší kaplan, což znamená, že už tehdy patrně existoval v Horních Heřmanicích kostelík. Obec tehdy měla kromě vratislavskému biskupovi poddaných usedlíků také dva svobodné dvory, které často měnili majitele. Rozdělení obce mezi trojí vrchnost poněkud stěžuje sledování jejich osudů v běhu staletí. Co však víme spolehlivě je, že za 30leté války málem celá vesnice spustla. Poničili Sasové i císařští a dokonce zde v roce 1648 tábořila celá švédská armáda. Kromě statků zanikla i starodávná krčma a mnoho domů už nebylo obyvatelných. Náprava vesnice trvala až do 18. století, kdy se podařilo obnovit nejen hostinec, ale byly vystavěny i dva mlýny. Ty využívaly rybníky, neboť v potoce bývalo stejně jako dnes velmi málo vody. V roce 1735 těch rybníků bylo dokonce 11. Po roce 1742 však dvě třetiny vesnice skončily za hranicemi, a to včetně kostela a školy. Farnost v té době však už v obci nebyla. Byla součástí farnosti v dnešních polských Ratnovicích a v rakouské části obce pak lidé chodili do bernardického kostela. Zbyl tady panský dvůr, pivovar, palírna a mlýn. Zdejší dvůr opět poměrně často měnil majitele, až jej v roce 1819 koupil Jan Gerblich. Jeho potomci pak vlastnili statek až do roku 1945 a byl to právě on, který nechal Šoltýský dvorec v roce 1835 přestavět na malý zámeček. Stával u křižovatky silnic z Bernardic do Vidnavy a do Velké Kraše. A dnes už po něm bohužel nezbylo nic víc než pár zbytků parku a torzo zdí. Jedinými památkami obce tak jsou dnes kaple svatého Jana Nepomuckého a pomník padlým z první světové války, který je dílem sochaře Josefa Obeta. Pamětihodností je však také školní areál nejstarší zemědělské odborné školy v rakouském Slezsku. Byla zřízena už v roce 1869 z iniciativy tehdejších statkářů a jesenických podnikatelů. I díky ní pak byla na železnici z Dolní Lipové do Javorníku v roce 1896 zřízena zastávka Horní Heřmanice. Dnes do samotné vesnice zabloudí jenom málo kdo, ale je to krásná osada, kam stojí za to se aspoň podívat. Možná budete překvapeni stejně jako já, jak malebný kus země to je. Pohlednice z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Horních Heřmanic na Jesenicku, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

porodní asistentky, dětské ošetřovatelky, všeobecní ošetřovatelé i radiologičtí asistenti. Tam se bude prý nevyšovat kapacita nelékařských oborů na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého a vedení Olomouckého kraje nechá v Prostějově rozšířit denní stacionář pro seniory s poruchou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V prostějovském denním stacionáři přibudou místa pro seniory s demencí. Sněmovna znovu schválila snížení odvodů pro živnostníky. Olomoucká fakulta zdravotnických věd navýšila počty studentů. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné, místy s přeháňkami naměříme až 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Vedení Olomouckého kraje nechá v Prostějově rozšířit denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Připravuje rekonstrukci jednoho z domů v areálu bývalé nemocnice v Brněnské ulici. Stacionář tam provozuje Centrum sociálních služeb. Jeho kapacita se zvýší o 20 míst.
4: Všechno se to vybourá. Je tady nakreslený jiný nábytek, budou tady takový šatny.
5: Říká Petr Kacvinský, vedoucí provozního úseku.
6: Taky tady vlastně bude bezbariérová koupelna.
5: Popisuje ředitelka centra Helena Vránová.
6: Protože někteří klienti nemají doma uspůsobené prostředí bezbariérové pro hygienickou péči, takže my vlastně v rámci toho denního stacionáře jsme schopni provést i celkovou koupel.
5: Centrum dnes nabízí denní stacionář pro seniory s demencemi nebo fyzickým handicapem. Opravou domku službu rozšíří na dvojnásobek. Pomoc tu najde až 40 klientů. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Živnostníkům se nejspíše sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5 000 korun. Předlohu do dolní komory vrátil Senát. Podle něj by v budoucnu změny mohly způsobit výpadky příjmu důchodového systému. To koaliční poslanci odmítají. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh ušetří malým podnikatelům stovky korun měsíčně.
7: OSVČ ušetří každý měsíc 715 korun. V praxi to znamená, že lidé budou od účinnosti novely platit tyto nižší zálohy, a to jak OSVČ podávající přiznání, tak OSVČ využívající režim paušální daně.
2: Olomoucká fakulta zdravotnických věd navýšila počty studentů. Například všeobecné ošetřovatelství nyní studuje o 30 lidí víc než v minulém akademickém roce. K navýšení studentů došlo také v oboru porodní asistence, pediatrické ošetřovatelství a radiologická asistence.
8: Do budoucna chce Fakulta zdravotnických věd rozšířit kapacity také ve studijním programu zdravotnické záchranářství. Nově usiluje o otevření programu nutriční terapeut, o který je mimořádný zájem nejen mezi uchazeči, ale i ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Významnou pomocí bude i nový kampus v Hněvotinské ulici a modernizace dalších univerzitních prostor. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Senátoři dnes proberou návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS na doporučení organizačního výboru projednají přes 100 jmen. Letos senátoři pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garek Masarykovou.
9: Sport.
2: Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Druhý duel čeká moravské týmy v neděli v Uherském Hradišti.
9: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D1 u obce Prosenice směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Před časem se mi dostala do ruky knižní prvotina Marka Hlavici Dobrý den a další nechutné zprosťárny. Začíná to už hezkým podtitulem WC Friendly, tedy přátelské k pobytu na oné místnůstce. A je to pravda, ale navíc je to fantastické čtení. Marek Hlavica navíc vydal i skvělou desku výročí společně se svou kapelou Marek and the Celadons a tak důvodu k povídání bylo víc než dost. Doufám, že si to naše užijete v následující hodince. Hezký poslech.

0: Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem ve studiu je dnes Marek Hlavica, muzikant, textař, scénárista a teď, no malinko ano, vrtí na mě hlavou, že ne, ale nějaké pokusy byly a je to i na filmové databázi a dokonce herec bychom ho mohli říct v jednom případě, kdysi dávno v 70. letech, ale teď i spisovatel, protože vyšla pro mě velmi milá kniha Dobrý den a další nechutné zprosťárny. WC friendly, k tomu všemu se ještě dostaneme, co to znamená, ale je důležité se také přivítat, takže Marku, dobrý den.
1: Dobrý den, jestli můžu já rovnou poopravím ten úvod, jo?
0: Ano.
1: Tu titulaturu, jak se říká. Totiž dochází poměrně často k záměně s mým jmenovcem Markem Hlavicou z Brna, což je pedagog a scénárista. A já jsem několikrát obdržel blahopřejné zdravice k nějakému scénáři, který jsem nevytvořil, a tak, abych tomuto kolegovi, který je snad jenom o něco mladší navíc, tak abych mu neupíral jeho vlastní slávu a zásluhy, tak já opravdu jsem žádný scénář nikdy na nic nenapsal.
0: Tak aspoň jsme si to vysvětlili, protože je to v podstatě všechno, když člověk prolítává ty naše internety oblíbené, tak najednou to tam je jakože ve spojitosti a tady ta spojitost je tedy chybná.
1: Tak je potřeba prověřovat.
0: Prověřovat a ne hned důvěřovat. Ale čemu můžu důvěřovat, je kniha, o které jsem tady už mluvil. Mně když přišla vlastně hned ta první anotace, tak i když to vlastně člověk otevře, tak tam je hned to WC friendly. A protože jsem člověk, který na toaletách pročetl nejednu knihu, tak vím, o čem to možná je, a tohle toto mě zaujalo, protože tohle toto sedí a sedí i úžasně i ten formát, protože vlastně jsou to takové ty krátké příběhy, fejetony, které když přečtete 2, 3, 5, 10, podle toho, jak zrovna máte moc práce nebo jak si potřebujete posedět, tak o tom to je. WC friendly.
1: Ano, o tom to je. Otázka je, jak je to s papírem té knihy, jestli to je taky WC friendly, to se netroufám posuzovat, ale když ta knížka vznikla, tak vlastně ten poslední text, úplně historicky poslední, je ten první, který tam je a který ospravedlňuje tu nálepku WC friendly. Je to přesně tak, jak říkáte. Vítejte v klubu nás, kteří jsme vzdělaní jen díky tomu, že máme pomalej metabolismus. Včera jsem seděl s Milošem Čermákem, známým digitálním guru, který to má úplně stejně, a bavili jsme se o tom taky. Takže my, intelektuálové, to máme vesměs takhle, protože prostě jsme k tomu přinuceni nějakýma biologickýma podmínkama. A já teď čtu velmi tlustou knihu, která se jmenuje Vzestup a pád třetí říše. Tam má, já nevím, asi 1000 stránek. A to je teda very unfriendly book pro tuhle tu příležitost. Takže je to potvrzení toho, že tlusté knihy bez kapitol nebo s málo kapitolama, s hustým textem a mnoha stránkami dělají čtenáři, který čte na pokračování, že? A vždycky jen tak dlouho, jak mu jeho tělo káže, tak dělají potíže. Tak já jsem to, jak si shrnul, v této knize, která by měla podle mě ležet na každém slušném záchodě.
0: K 65 nám knížka?
1: To je shoda okolností. Ty fejetony vznikaly léta předtím a to, že to vyšlo tak zrovna, že jsem se dohrabal k tomuhle věku, to je náhoda.
0: Náhoda příjemná, že jste si najednou řekl, udělám knížku, anebo to byl nápad zvenčí na knížku?
1: To byl nápad zvenčí, protože ty texty nevznikaly proto, aby jsem napsal knihu, ta ambice tam nebyla. Ty vznikaly, protože jsem měl takzvané autorské půzení, což je věc, kterou jsem do té doby neznal. Ačkoliv prostě slovo a vyjadřování se slovem je moje profese od vysoké školy, tak vlastně jsem nikdy neměl takový to autorský půzení, že musím sednout a ty myšlenky musí ven. Psal jsem, protože to prostě bylo moje zaměstnání. Ale tohle najednou přišlo, a když těch textů bylo hodně a ti, kteří je četli, říkali, no my bychom se je rádi jako vzali do ruky a měli je pohromadě a abys to tak vydej knihu, to se snadno řekne, k tomu musí být ještě vydavatel a takovýhle drobnosti, tak na druhý pokus jsem vydavatele našel v brněnském vydavatelství na stole, čili ne v Praze, odkud jsem, ale v Brně. A pak už to šlo ráz na ráz. No a teď se to stalo prostě.
0: A je to super, o knížce si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s Markem Hlavicou také ještě povídat, ale teď si pojďme chvilku hrát, protože má venku i novou desku, která se jmenuje Výročí se svojí kapelou Marek and the Celadons a my si z ní pustíme písničku Ten.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jste poslouchali písničku Ten z nového alba, stále ještě nového alba kapely Marek and the Celadons Výročí. K desce se ještě dostaneme, ale já bych na chvíli rád zůstal s Markem Hlavicou ještě u knížky, protože mě tam několik věcí strašně baví. Baví mě vaše srovnání třeba placatých televizí a fotbalu, že dopředu to moc neumí, ale dozadu to hraje báječně. U toho jsem se fakt nasmál, když jsem to četl, a jenom ten úvod, ten mě dostal, a pak, když jsem to četl dál, tak úplně to samé znám, že žena z kuchyně večer volá, stiž to, a říkám, teď mi to tady hraje normálně. Prostě jsou to životní příběhy hodně, ta knížka.
1: No, samozřejmě to jsou všecko velmi osobní věci. To je jaksi tomu žánru vlastní. Ta knížka je rozdělena do takových tří úseků. Když to vezmu odzadu, tak jeden ten úsek se věnuje vyjadřování a mluvy a psaní a významu slov, což je věc, s kterou jsem profesně spojený jako člověk, který se zabývá komunikací, a za ten už, jak jsme říkali, poměrně dlouhý život jsem si všiml mnoha posunů v tom jazyce, což znamená, že došlo k posunu i jako v myšlení a v realitě kolem nás, protože jazyk je toho jaksi odrazem, tak to je jedna část. Ta druhá se vztahuje ke vztahům. To není úplně jako vzor obratného vyjadřování, ale týká se prostě vztahů. A ta poslední, tak to je taková observace prostě, co člověk potká prostě, tak třeba potká, že nepotká hodiny na místě, kde vždycky byly, a z toho se odvine nějaká úvaha a tak.
0: Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který vlastně vyrůstal de facto téměř mezi výhradně ženami, protože mám 3 dcery, manželku, rodiče se rozvedli, takže byla maminka a tak dál, takže
1: tam to máte
0: velmi podobné.
1: No to právě. Je úplně to samý. To já teda žasnu. A teď je jenom otázka, měl jste už od 7. třídy vždycky holku?
0: Od 7. ne, ale nějaký holky jsem měl.
1: Tak mám drobný náskok.
0: I tohle toto se stává. A vlastně ta podobnost, nebo to, co mě zaujalo, říkal jsem si, to je úplně přesný, to dojímání se nad věcmi opakovaně. Když třeba vezmu v nedávné době v Americe nějakou tu talentovou soutěž, vyhrál nějaký školník, který byl takové strašně divné postavy, malej, přišel na to pódium, jeho ústa byla jak kánoje, kterou Vinetu svěřil Oldovi Šetrnému, když měl soubojovat s Inčučunou, a nemohl pořádně mluvit, oni tam na něj něco zkoušeli, pak chvilku mu ještě trvalo, než se pustil do toho zpívání, a pak najednou začal zpívat od Journey, jeden z jejich největších hitů, Don't Stop Believin', a celá ta hala tam samozřejmě lehla, včetně porodců, a mě tekly slzy proudem. A říkal, to není možný, protože ten člověk to pak nakonec i vyhrál a to nebylo důležitý, ale ten prvotní moment, já jsem si ho pak pouštěl ještě i párkrát a vždycky jsem se u toho dokázal dojmout. Nevím proč, a teď mě potěšilo, že v knížce píšete de facto to samé.
1: Je to tak, nejhorší je ta opakovanost, jo. Kolikrát jsme viděli Kristiána v televizi, kolikrát jsme viděli Vinetu, ano, prostě milionkrát. Pokaždý se na to podívám a čím jsem starší, tím víc u toho cedím, jo. Samozřejmě k velikému pobavení svý paní, protože ta tohle nemá, jo. Yeah. To je tvrdá žena, tu jsem viděl plakat možná jednou v životě, a to byla nějaká situace, která odpovídala takový reakci. Zatímco já, a nevím, jestli vy to máte taky, tak když jde o hodně a musí se řešit, tak v nás prostě jako se vstyčí ten chlap, není čas na slzy a koná.
0: Ano.
1: Jo, ale když se políbí prostě milost slečna s Oldřichem Novým na konci, takhle v neděli dopoledne ráno, no tak a ty housle k tomu lkají, no tak já prostě bohužel začnu pofrkávat, je to tak.
0: No, prostě ten borec začne zpívat a já vím, že začne zpívat, vím, jak to celý proběhne, a stejně to tam znovu je, nevím proč, ale na druhou stranu je to asi hezký. Asi to tak má být a je to jen a jen dobře. Co říkali vaše ženy na tu knížku? A nejenom vaše žena, ale třeba i maminka Ivanka IX.
1: No, maminka Ivanka IX. Ji přečetla jako první. Měla samozřejmě nějakou výhradu k některým těm věcem, ale to zase já mám výhradu k některým jejím věcem. Prostě některé události nahlížíme a vykládáme každý trochu jinak. Tak to je. Co se týče mojí partnerky, ta jí ještě nedočetla, ta je někde v polovině. Říkala, že to vlastně ani nechtěla moc číst, protože věděla, že se tam jako sama se sebou potká. Já jsem měl pocit, že to velmi jako důmyslně skrývám, jo. A pak jsem se do té knížky podíval, zjistil jsem, že vůbec, že to prostě jako, že jsem jí fakt jako nešetřil a žádný ty děti a nikoho. Tak s tím mám trošku strach, protože ona je velmi kritická a jako ta mě nebude šetřit, ta nebude říkat, Marečku, hezky jsi to napsal, napiš to ještě jednou. No, když nebude říkat nic, já se jí ptát nebudu.
0: Zkuste si přečíst Dobrý den a další nechutné sprosťárny, název, který je možná až příliš zavádějící, ale myslím si, že každý si v té knížce může najít to své a mně osobně se to zatím četlo víc než hezky. Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes Marek Hlavica a my si budeme povídat zase po písničce.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes Marek Hlavica. Hodně jsme si povídali o jeho nové aktuální knížce, ale Marka Hlavicu tady v regionu můžete hodně znát i díky tomu, že opravdu dlouhá léta moderoval Blues Life v Šumperku. To nebylo úplně od těch prvních ročníků, ale...
1: Až od druhého.
0: A loni jste mu dal vale. Už toho bylo dost, nebo?
1: Počítali jsme to, že to bylo 27krát. Tam byly nějaký pracovní moje záležitosti, kvůli kterým jsem musel vynechat pár ročníků. A popravdě řečeno, jednak jsem se začínal cítit unavený. Ono to jako působí divně, protože já tam vždycky vylezu na chvilku, že jo. Ale celou tu dobu, od těch 6 hodin do té 00:30 ráno nebo kdy, jsem takzvaně stand-up, jo? Takže svítí mi kontrolka, jsem tam na tom místě, kde mám být a čekám, kdyby něco. Což je mimochodem to, čeho si organizátoři na mém přístupu cení, jo? Protože když tam byl někdo jiný, tak ten, když tam měl být, tak tam zrovna nebyl, jo. Takže bylo to moje rozhodnutí a nebyli z toho kolegové jako šťastní, protože se mysleli, že tohle mají navěky jako vyřešený tenhle ten problém. Ukázalo se teda, že ne, takže jsme nějaký 2 roky hledali nástupce, ten se doufejme našel, loni se představil a to je přesně to, to je ten druhý důvod, jak podle mě má ta změna proběhnout. Tam je mladý, hezký, živej člověk, který najednou prostě je tváří toho festivalu pro publikum, který chceme, aby tam přišlo. Jo? Mm-hmm. Ten festival je 31 let letos, bude mít, to znamená, že ti, kteří tam začali jezdit ve 30, jsou dneska v mém věku.
0: Ano.
1: To je věk požehnaný, jak víme, a někteří už začínají odpadávat, poněvadž je to daleko a drahý a já nevím, mají jiný starosti, ale ten žánr blues, který prostě přesahuje dekády, ten, který vznikl prostě ve 20. letech a pořád žije, jak říkal Billy Gibbons ve filmu Bluesman, říkal, jo, lidi říkají blues, no jo, já vím, to si pamatuju, ale every 10 years the blues is back, jo, takže to je trvalka a je potřeba, aby na to přišli i ti mladí posluchači.
0: No a tomu odpovídá vlastně čím dál tím víc i ten line-up toho festivalu, protože jsou tam ty hvězdy, ti starší bluesmeni, ale objevují se i mladé kapely a ty částečně můžou táhnout to mladší publiku.
1: Ono taky upřímně řečeno, těch legend už není mnoho.
0: Prostě ubývají.
1: Ty už mnozí nepřijedou.
0: Na druhou stranu je hezké, že jste loni de facto skončil jako moderátor a letos se vrátíte jako účinkující, protože budete hrát se svojí kapelou Marek and the Celadons ze své desky výročí a nejenom určitě z ní, takže je to o tom, člověk odejde dveřmi, vrátí se oknem.
1: A navíc musím poznamenat, že zůstávám u festivalu ještě v jiný roli jako, řekněme, marketingový poradce, protože to je něco, co do toho můžu si myslím dneska jako vložit už víc než to moderování, to ať dělá někdo, kdo dokáže oslovit ty mladší, ale tohle je věc, který já snad rozumím, tak když tomu pomůžu, budu rád.
0: No a navíc děláte i

0: Dozněla písnička výročí kapely Marek and the Celadons. Marek Hlavica dnes jako host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Tahle ta písnička mě v těch prvotních fázích dokázala taky dojmout.
1: To nejste sám.
0: Zvlášť tím koncem, kdy se to najednou zlomí vlastně z těch témat a je tam natvrdo řečeno to o těch láskách.
1: Je to písnička, na kterou asi reaguje spousta lidí, která má nějaký povědomí o tom, jak naše historie šla a ví, o čem se tam zpívá. To bych řekl, že je nutný předpoklad. A já jsem i cítil, že dobře funguje, proto se stala tou jako titulní písničkou a poznamenala svým způsobem i podobu obalu. No, já mám, jak už bylo řečeno, úspěšnou maminku spisovatelku, která díky své popularitě léta letoucí objíždí nejrůznější kulturní domy, domovy seniorů, divadla a vede tam besedy, jo, po celé republice, v malých místech, třeba knihovny, kina. A tam bývá obdarována a vozí tam odsaď, buď to něco k jídlu, ale kde mají, tak dostane nějakou pěknou knížku o historii té obce. No. A ty mi dává, protože ona čte něco úplně jiného. Já tyhle ty věci jako důsledně čtu, takže mám encyklopedické znalosti o místech, kde jsem v životě nebyl a který jako nejsou ničím pozoruhodný pro člověka, který k tomu nemá nějaký vztah. Ale proč to čtu? Je, že mě fascinujou takzvaný malý dějiny. Jo. Jak ty velký dějiny kráčely těma malejma místama a ovlivňovaly život, prostě všechny ty války, jakolik tam bylo rychtářů, jaký a co se stalo, když se změnilo panství a tak dále. A vlastně do jisté míry o tomhle je i ta písnička, kterou jste slyšeli před chvílí, protože hovoří o těch velkých dějinných zlomech, ale nakonec se obrátí k tomu privatisimu, kdy každý z nás máme nějaký výročí, prostě, který nejsou srovnatelný s osvobozením po druhé světové válce, ale možná jsou pro nás osobně jako mnohem důležitější než ta velká oslavovaná výročí. Tak proto je tam tahle ta pointa a asi je původ tohle úhlu pohledu právě v té zálibě v těch malých dějinách.
0: Celá ta deska je krásná. Tahle ta písnička, tu se prostě musí vždycky podařit nějakým způsobem vypíchnout, protože je do určité míry výjimečná. Ale kapela jako taková, jak se vám dávala dohromady? Je to už dlouho, co takhle hrajete?
1: Není. Nemám pocit, že je to dlouho, ale s Jakubem Doležalem, což je jaksi klíčová postava té kapely, tak s tím už hraju dlouho, protože on se stal součástí skupiny Žáha, což byla taková funková sedmičlenná formace, která teď se snad v několika aspoň případech vrátí znova na pódium. A Kuba je strašně šikovný, je to profesionál, hraje na mnoho nástrojů, navíc má kontakty mezi studentama, on učí na Ješkárně, čili přes něj prošlo několik generací prostě muzikantů nejrůznějšího zaměření a vlastně on stojí za tím, že jsou tam ty další dva lidi. S Jirkou jsem se potkal při, to je kytarista náš, mladičkej, prostě tomu ještě není 30, tak s tím jsem se potkal, když ho právě Kuba angažoval, když jsme hráli zase solovej projekt Solitaire, což byl takový veliký projekt, 11 lidí na pódiu, tak on tam hrál na kytaru při živém provedení. Já bych ho jinak asi nepotkal, protože on hraje s Popem, s Terezou Maškovou, tak to se trošku míjíme jako zaměření, ale to není vůbec důležitý, protože na Celadons je vidět, že to je jako brilantní a strašivě citlivý kytarista, který dokáže jít tí písničce naproti. Což mimochodem je to, o co se snažíme. A u kytaristů to je pořád ještě jako svým způsobem vzácný, když to dělají, když se nederou do popředí a nelámou se v pase a v záklonu nekvílej, ale vědějí, o čem, že chceme zpívat. Tak to je Jirka a Eva Holická, taky jsme se předtím nepotkali a taky to byla Kubová zásluha, že mi dal několik tipů, já jsem je obvolal a vyšla z toho Eva, která navíc ještě moc hezky zpívá, což zatím bohužel nedostala příležitost ode mě jako od autora, ale to já napravím.
0: Tak se budeme těšit třeba někdy příště. Zatím, pokud budete mít chuť a možnost, zkuste si vychutnat album výročí Marka and the Celadons, protože ta deska je pestrá, může vás překvapovat i víckrát, než jen jedním jediným poslechem, protože v textech se dá najít mnohé i třeba v různých hudebních niancích. No a stojí to za to, stejně jako knížka Dobrý den a další nechutné zprostiárny. I o tom je Marek Hlavica, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, a my se po písničce ještě jednou naposledy k mikrofonu vrátíme.
2: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: Dopoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl dnes Marek Hlavica, se kterým jsme si už povídali o knížce, o CDčku, o Blues Life v Šumperku. Co Olomouc?
1: No Olomouc, sedím v Olomouci, to musím zdůraznit, protože v dnešních možnostech technických je, abych seděl v Melbourne a vedli jsme tenhle ten rozhovor, tak ne, já jsem přijel do Olomouce. Olomouc mám rád, jednak je to krásný město historický, takže vždycky, když se sem dostanu, tak jdu do Muzea umění, to je jako moje první zastávka, sem jezdím pravidelně. Pak mám k němu vztah i z toho důvodu, že moje dcera tady studovala na pedagogické fakultě. Dokonce tady chtěla studovat už dávno, ale nedostala se, protože pedagogická fakulta v tom oboru, který ona dělala, je prostě jako top. Takže chvilku paběrkovala v Českých Budějovicích, ale pak se naštěstí sem dostala, tak já jsem jí tady byl na promoci. No kromě toho jsme tady kdysi s Žáhou hrávali pravidelně v Tibetu, to už je dávno jinak. No a taky mám nějaký jako romantický vzpomínky z mládí tady, to asi bych neměl říkat na co na všecko, ale jsou.
0: To je důležité, vy jste ve své životní pouti měl spoustu zajímavých zastávek, třeba stáž v časopisu Rolling Stone. To muselo být v 90. takový trošku zjevení pro kluka z Československa.
1: Naprosto. Já jsem tam prostě přijel a ta první procházka po Broadway, já o tom pořád mluvím, protože to byl fakt silný zážitek, spočívala v tom, že jsem jenom takhle koukal na ty mrakodrapy kolem, byl večer, všechno to svítilo blika, si říkal, to není možný, ale je to fakt jak v těch filmech, to jako, teda není studio, to je jako, že opravdu takhle to je, jo. No a pak prostě jsem měl neuvěřitelný štěstí v tom, to vy budete oceňovat jako málo kdo jiný, že jsem prakticky každý večer byl na muzice, ale jakože každý. Takže já jsem byl měsíc a kus v New Yorku a z toho jsem byl 35 večerů na nějakém koncertě a viděl jsem věci, které
0: o kterých jsme
1: tam
0: sníli,
1: a už nikdy neuvidím, protože ty lidi třeba už nežijou. Jo? Třeba jsem viděl koncert Stevie Ray Vaughana 14 dní předtím, než spadl s tím letadlem. A tak, to bych mohl dlouho mluvit, tím nebudu zdržovat. Ale opravdu od těch největších hvězd na stadionech až po ty nejzaplivanější hospody s těma autentickýma černýma bluesmenama, to jsem si teda jako opravdu užil a tam jsem nasákl.
0: Stihl jste ještě CBGB?
1: Ne, to už ne.
0: To je obrovská škoda, protože to jsou takové ty legendy. A jak jste říkal, když člověk v New York, vzpomenu si na svůj první výjezd tehdy do západního Německa ještě ve druhé polovině 80. přes železnou oponu, vystoupil jsem v Norimberku na nádraží s tím, že půjdu na autostop, ušel jsem asi 300 metrů a musel jsem se vrátit na to nádraží. Jsem si říkal, kde to jsem, že to byl opravdu jiný svět. A asi půl hodiny jsem to vydýchával a říkal jsem si, ne, prostě seš tady, tak toho využij a musíš. Ale ten šok, ten opravdu byl naprosto neuvěřitelný.
1: Ano, ano, každý vězeň miluje svou klec, takže když jsou otevřený dveře, tak se zdráhá z ní.
0: Lekne se.
1: Stoupit, no.
0: Skoro by se to i tak dalo říct. Zažil jste spoustu věcí, dělal jste úžasné věci. Je něco, co by Marek Hlavica ještě chtěl? Jsou sny? Já si myslím, že musí být pořád
1: no,
0: nějaké
1: jistě,
0: sny.
1: Tak z těch reálných tvůrčích snů, tak já mám v tuhletu chvíli písniček asi tak na 6 desek. Jo? Tak dobře, tak 6 je asi hodně, ale těch 5 bych rád udělal, protože ty už mají svůj název, už mají i obal, už jsou poskládaný, kapela to ještě neví chudáci, takže umí jenom něco z toho. Ale jako pokud by byl někdo ochotný to poslouchat, tak já jsem ready, jako zítra okamžitě prostě začít na tom pracovat a další výročí budou jedno lepší než druhý, asi. Tak to je jedna věc. A pak co se týče psaní, já dneska vlastně jako jsem zaměstnaný člověk, jo, já sice jsem pobral už důchod, což je jako nová zkušenost, jako bezvadná, najednou vám přijdou z ničeho nic, peníze pro nic, za nic máte pocit, když ta odlínete od toho, že jste si to celý život zaplatil, ale to je druhá věc. No a tak já mám dvě zaměstnání, ještě jako normální, plus ještě něco pro ten festival a tadyhle, jo, takže zaměstnaný jsem dost, ale vím, že jednoho dne nevím, jestli já s tím praštím, ale oni se mnou praštějí, prostě řeknou, hele, tak, jako bylo to hezký, ale už jsou tady jako jiný frajeři, který by to měli dělat. A já se nevidím na tom zápraží, jak melu mlínek a vyhlížím prostě, až si pro mě přijde zubatá. To jako se neumím moc představit. Takže bych se docela rád napřel do toho psaní, když už jsem s tím začal a mám nějaký nápady, co bych tak jako mohl zpracovat. Dokonce odvážně bych se pokusil nahlédnout do beletrie, to je úplně nová věc pro mě. To může skončit fiaskem, protože to nikdo neví. Jako.
2: Ale je to výzva.
1: Ale když už mluvíme o těch snech, tak tam nejsou limity, že jo, u snů.
0: Nezbývá než popřát, ať se sny v té správné míře daří naplňovat. Ne hned, ať to jde hezky postupně, ať si to můžete vychutnávat a užívat, tak jako já dnes rozhovor s vámi. Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes Marek Hlavica. Moc díky za povídání, ať se daří.
1: Já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Důchodci budou moci ukončit spoření na penzi bez sankcí, rozhodla sněmovna. Přerov přispěje krajským hasičům na novou techniku. Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi otevře téměř 200 objektů. Budeme mít slunečno až oblačno, místy zaprší, naměříme až 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Řešení tzv. Uzamknutých klientů schválila sněmovna. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o kterém kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
4: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění, s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 000 000 korun. Peníze záchranáři využijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a protichemických ochranných oděvů. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
3: Do letošní noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi zapojí tento pátek téměř 200 objektů. Tradiční akce nabídne komentované prohlídky, koncerty, výstavy, hry pro děti i netradiční setkání s duchovním prostředím. Například v Domašově nad Bystřicí na Olomoucku čeká zájemce poznávací hra, doplněná výstavou fotografií a večerem chvala s kytarovým doprovodem. Letošním tématem akce je odvaha. Pořadatelé chtějí lidi povzbudit k tomu, aby vstoupili do kostelů. Letos se naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Iránem celosvětově vzrostly.
6: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Vegas s Tomášem Hartlem postoupili do finále NHL. Colorado s Martinem Nečasem porazili 2-1 a série ovládli jasně 4-0 na zápasy. Nečas si v utkání připsal asistenci.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý proměnlivý, později mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava stojí porouchané osobní auto, očekávejte zdržení.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Du-du-du-du.
1: Pochoutkový rok, mohlo by se teď ozvat. Konec konců jsou 4,5 minuty po 11. Možná se bude vařit pect, možná už se vaří peče. V zápětí ale zazní taky písnička Tóny, písně Hany Zagorové, Nic jí neschází. Možná vám tak ještě předpolednem nebo někdy na odpoledne, na víkend, bude chybět třeba 1/4 kila másla, 220 gramů cukru krupice, 5 vajec, 300 gramů hladké mouky, anebo 20 kilo lásky, 20 kilo přijetí, 20 kilo trpělivosti, 20 kilo času, důvěry, bábovky a ta trpělivost. Vůbec poprvé se můžeme v sobotu v Němčicích nad Hanou zapojit do bábovkového dne na setkání nejen s pěstouny, ale také o zájemci, se zájemci o problematiku výchovy dětí v rodinách. Vás pozvu pořadatelé určitě ještě v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a průvodcem nám v této reportáži, v tomto příspěvku nebude překvapivě ani Patrik, ani Jarka Vykoupilová, ta se totiž bude věnovat předpoledne oteklinám a otokům, ale Mirek Kobza pozve na bábovkový den. Mimo jiné, teď hrajeme Hanu Zagorovou, za chvilku Eros Ramazzottiho.

0: Žádná jiná zpívá se v jedné písničce a něco podobného zpívalo se teď v italštině v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Žádná jiná jako ty Unaltra, ty. A nebo za chvilinku ještě možná na stejnou či podobnou notu Sázím se, o co chcete, má dívka N. Pavla Bobka v zápětí v dopoledním vysílání. No a teď se ještě zpátky nejenom k nakupování, na pečení, na bábovky a bábovkový den, nejenom trpělivost přináší růže, jestli jsme nezapomněli na nákupu třeba pytel, granuly, ale kvalitních, nakupovat pro psy, pro kočky, stejně jako pro sebe. S touto myšlenkou si před 8 lety otevřela prodejnu s krmivem v Krčmaní u Olomouce Veronika Wagnerová. Veronika sází na kvalitu a stejně tak sázala i na silnici, která přes Krčmaň ležící na hlavním tahu mezi Olomoucí a Přerovem vedla. Už pár měsíců je v provozu všem taky dálniční obchvat. Projevilo se to na množství zákazníků. Paní Veroniko,
1: ty zákazníky zajímá, co svým pejskům dávají a rádi si přijedou za náma vybrat, poradit se.
2: Vysvětluje Veronika Wagnerová. Teď jste zmínila ty pejsky a my shodou okolností stojíme před boxem, který je plný dobrot pro kočky.
1: Ano, taková novinka nebo oblíbené jsou polštářky pro kočičky, které obsahují sýr, anebo druhé polštářky jsou i na srst. Máme i kapsičky, granulky, pamlsky, obojky.
2: Sušené maso.
1: Samozřejmě pro zákazníky, kteří hledají spíše cenu, máme i tyhle dostupné jako cenově, ale zakládáme si na té kvalitě, takže pokud chce zákazník poradit, tak mu řeknu vždycky 100% maso.
2: Jsou tady velké pytle s granulemi a na nich je spousta údajů.
1: Tyto granule jsou lisované, zastudené, nejsou pečené, takže mají vysoký obsah toho masa.
2: Nad nimi konzervy.
1: Máme konzervy buď celé kusové maso, anebo mletiny. Jsou i mletiny i s jablíčkem, s brusinkou, se špenátem, takže spousta variant a jsou vždy 100%.
2: Co mě překvapilo, tak vidím normálně zavařovačky a v nich kusy masa.
1: Ano, tohle je velmi oblíbený výrobek na cesty, kde nemáme mražák na dovolené, tak tyto zavařovačky si zákazníci berou.
2: Jak se udržuje kamenná prodejna ve světě internetu?
1: No, je to samozřejmě velká konkurence, ale my tím, že máme tady spoustu toho masa, tak ti zákazníci si rádi přijedou a nemají to rádi objednávat přes internet, protože to přijde většinou rozmražené a nevidí, co kupují.
2: Když už přijedou zákazníci nakoupit, to asi už je potom velký objem.
1: Je to velký objem, ale chodí sem i pejskaři, co mají malé pejsky a za to jsme rádi, že i pro to kilo, dvě fakt k nám zajedou.
2: Uspokojíte vždy?
1: Většinou uspokojujeme vždy. Spousta psů je alergických, takže nějaké koňské maso, králičí, jehněčí.
2: Jaké alergie se vyskytují?
1: Největší alergie je na kuřecí, ale může to být na veškeré peři, to znamená kachna kruta. Objevuje se to často lízání, vykousávání srsti mezi packama, tečení z očí, zarudlé uši, vypadávání srsti.
2: Podíváme se ještě do další části, kde máte chladící boxy rozdělené na ryby, vnitřnosti, drůbež, hovězí.
1: Teď vám chci představit novinku léta. V podstatě jsou to dogetky. Jsou to takové malé hamburgery. Takže pejsek, který má 8 kilo, dostane 8 dogetek. A teď na léto, když budete grilovat, můžete tam přihodit i pejskovi jednu dogetku.
2: Zmrzliny.
1: Ano. To už nám frčí 3 roky a letos mám nové příchutě. Je to meloun se sýrem feta, pak jsou krevetky, sýr, hruška, kokos, divoký losos a kuřecí játra.
2: Teď jsme u regálu, kde je nasušeno.
1: Jsou to sušené přílohy pro pejsky, to znamená sušená zelenina, je tam plno vlákniny a podporuje trávicí systém.
2: Nudle, rýže, další příloha a opět v různých objemech. Dostáváme se k sekci, která je určitě u psů velmi oblíbená, ale my doma protahujeme nos, protože je to cítit, když se to žere.
1: Jsou to sušené přírodní pamlsky. Pejsek si tady rád sám vybírá, ano, tady tyhle kostičky nebo ty packy.
2: Uši.
1: Uši, ano, správně.
2: Krčmaň je teď poměrně tichá obec, protože se otevřel obchvat směrem na Přerov. Jak funguje obchod v tomto období?
1: Fungujeme, samozřejmě poznat to jde. ten příliv zákazníků už není takový, ale naštěstí za těch 8 let, co jsme tu, tak jsme si vybudovali spoustu svých zákazníků, kteří rádi se za námi dojedou.
2: Ze specializované prodejny v Krčmani, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skupina kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Současnost 11.24 a svět jako dřív, třeba i v písni Kim Wilde, You Came, přišel s a zničil z mou lásku a tak dál a tak dál. Je to o lásce, je to ale energická píseň z let minulých. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za chvilku taky třeba Jarek Nohavica, Ilona Čáková a už konečně i pozvánka na Bábovkovo pěstounský den. Tak tu recepturu rozradíme s organizátory už za chvíli v našem vysílání.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Bábovkové dny jsou tradičním setkáváním pěstounů se širší veřejností. Konají se po celé České republice. Vůbec poprvé se letos právě v sobotu odpoledne uskuteční taky jeden bábovkový den v Němčicích nad Hanou. O akci se teď budeme povídat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc s Evou Baškovou z organizačního týmu.
1: Je to poděkování pěstounům, kteří vlastně pečují o děti, které by jinak byly v ústavní péči. Tím, že jsou v rodině ty děti, tak přebírají vzorce od maminky, přebírají vzorce od tatínka, učí se správnému chování. I tomu, že ne vždycky je máma v pohodě, ne vždycky je táta v pohodě, někdy se prostě pohádají, pak se zase udobří a je to vlastně úplně přirozený proces. Jsou to vztahy, které se učí vlastně orientovat se z těch vztazích, aby v budoucnu bylo schopny samo navazovat zdravé v sociální vztahy, partnerské vztahy.
2: Bábovkový den je určený nejenom pro pěstouny, i když ti tady budou, jak už jste říkala, že už se někteří hlásili, ale zejména pro širokou veřejnost, pro lidi, kteří by měli třeba zájem o pěstounství. Zároveň třeba ale i pro pedagogy, protože vy se často setkáváte i s tím, že vlastně, když ty děti přijdou do školy, tak oni si sebou nesou něco z toho minulého života.
1: Přesně tak. Bábovkový den je primárně poděkování těm pěstounům, ale sekundárně je vlastně i odšíření té myšlenky toho významu života v rodině. Takové poselství, že každé dítě, které zažije život v rodině, může žít potom spokojený a úspěšný život. A my bychom velice rádi oslovili zejména širokou veřejnost, která se s našimi pěstounskými dětmi setkává a často neumí pochopit některé situace, neví, jak na ně reagovat, neví, co to dítě teda předvádí, proč to předvádí. Naše děti se mohou někdy jevit jako pomalé, nebo zrychlené, nebo prostě jiné. A naše děti nejsou jiné, jsou úplně obyčejné, jenom si sebou něco nesou, co je uvnitř schované a na ní to vidět.
2: Vy jste sama pěstounka, takže máte s tím osobní zkušenosti. Co je pro pěstouna nejhorší?
1: To, jak okolí vnímá to dítě. Protože vy vlastně nechcete o tom dítěti příliš sdělovat, nechcete vykládat, co zažilo. Na druhou stranu, když to dítě má nějaké projevy, kterým právě to široké nebo blízké okolí nerozumí, tak se snažíte skrze tu jeho historii přiblížit, proč se tak chová. Začnete popisovat některé věci, ale pro laickou veřejnost jsou nepochopitelné. A i pro mě jako pedagoga, když jsem ještě nebyla pěstounkou, byly některé projevy dětí nepochopitelné. Bylo to dítě, které zlobí, ale pěstounské dítě zlobí úplně jinak. Jsou to právě ty projevy toho traumatu. To okolí to dost často nechápe nebo nechce chápat, ale zase jsou i tací, kteří si chtějí dát tu práci, vyslechnou si a i třeba se svými dětmi doma mluví o tom, že ne všechny děti vyrůstají v rodině a i o tom je bábovkový den.
2: Vy vlastně nejenom budete promítat film o pěstounech a o jejich dětech a o tom, čím si trošku prošli, ale budete si vlastně i povídat. Měla by tam být široká diskuze, měli by tam být přítomní pěstouni, takže se lidé mohou přijít i zeptat, co to třeba obnáší. A zároveň ještě k tomu vlastně tam budou ty bábovky. A teď kdo bude péct bábovky?
1: Jejda, tak bábovky budou péct pěstouni, protože já se taky chystám, asi udělám slanou, aby jsme nebyli přeslazení příliš. Bábovku vlastně může upéct úplně kdokoliv se svými dětmi, protože bábovka je symbol té rodiny. Rodinné pohody, u bábovky často řešíte hezké věci, ale i smutné věci, uvaříte si kafe bábovku, takže bábovka se stala symbolem pro tu rodinnou pohodu a to pěstounství jako takové. Vlastně my bychom chtěli, kdyby si mohli rodiče s dětmi povídat doma při pečení bábovky, že ne každé dítě má to štěstí, že se narodí do milující rodiny a z nějakého důvodu se o to dítě musí starat náhradní rodina. Čím více tato informace bude v malých dětech, v rostoucích dětech, v jejich jako vědomí, tak se stane normální a pak se nikdo ničemu nediví.
2: V Němčicích bude bábovkový den úplně poprvé, takže kdy a kde?
1: Bábovkový den v Němčicích pořádáme v sobotu 30. května od 15 hodin v kulturním sále střediska volného času Orion na Sokolské ulici. Jste srdečně zváni.
2: Z Němčic nad Hanou Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

dobrý vítr by mohl trošku pofukovat a v následujících hodinách, no zítra, možná pozítří na Moravě trošku vysvobození a pokles teplot. Tohle byla písnička La Isla Bonita, Ilmy Čákové, respektive Madony, tak se dívám, San Pedro Belize v Karibiku, což má být předobraz La Isla Bonita, tak tam je tedy pravda ve středu ve 3 hodiny ráno oblačno a 30 stupňů Celsia. V Olomouci v centru teď předpolednem v 11:38 27 stupňů Celsia. Tak si vyberte a teď si dejte jednu vzpomínkovou od Elvise.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nepříjemnosti zdravotní, ale prý jaro už zase návrat koncertní. Lenka Filipová za všechno může čas, anebo za chvilinku Lucie Bílá. No a teď také oteklé nohy, pohyb, sprcha, propojí to Jarka Vykoupilová a její dnešní rady.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nabízí se paralela s cestou do pekel, Road to Hell, že ještě dneska v poledne je poměrně pekelno, parno, ale prý přijde větřík a hlavně v noci na pátek mohou přijít i přízemní mrazíky. A teploty třeba v pátek, v sobotu, podle nejčerstvějších předpovědí pro Olomoucký kraj, ano, na Moravě prý do 25 v maximech, ale zítra tak do 23. Zima. Tak víc ví, kolega zprávař. A také předpověď počasí na zítra přinese a předpoví už za chvíli v poledne.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Nová rozhledna se bude stavět na Kosíři. Muzeum umění vzdává poctu tvorbě Jindřicha Štrajta. Otevřelo výstavu z města ven. Čeští hokejisté se na šampionátu přesouvají do Curychu. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Mikroregion Kosířsko nechá vypracovat projekt nové rozhledny na Velkém Kosíři. Nahradí původní vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Zadání projektové dokumentace podle architektonické studie z dílny brněnského ateliéru Unipark schválila valná hromada Mikroregionu Kosířsko. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování bude zajištěno pomocí dotace kraje, příspěvků okolních obcí a úvěru, uvedl předseda mikroregionu Dalibor Kolář. Současná dřevěná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je uzavřena od října 2023. Letos na podzim by měla být zbourána. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
3: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
1: Na letní koupaliště se můžete o víkendu vydat v Kojetíně na Přerovsku. Jako jedno z prvních v Olomouckém kraji zahajuje v sobotu novou sezónu, uvedl to ředitel kojetínských technických služeb Vlastimil Psotka.
4: Máme připraveno všechno, voda je vyhřátá, kolem 27 stupňů. Restaurace se připravuje, natíralo se, čistilo se, tráva se seče, že, aby byla krásná, protože máme jich zavlažovanou, takže jsou krásné zelené trávníky. A všechno finišuje, tak je vždycky. Stupně zůstalo stejné jako loni.
1: V roli fotografa i organizátora výstav v Sovince na Bruntálsku, který se v době normalizace stal významným místem neoficiální výtvarné kultury v Československu, představuje Muzeum umění v Olomouci tvorbu Jindřicha Štrajta. Výstava s názvem Z města ven je rozdělena na dvě části. Návštěvníci uvidí díla českých a slovenských umělců i dosud nepublikované autorovy fotografie. Muzeum výstavu připravilo při příležitosti letošních autorových 80. Otevřena bude do 6. září.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a obsadila ve skupině třetí místo. O postup do semifinále bude bojovat ve čtvrtek odpoledne s Finskem. Trenér Radim Rulík byl s výkonem týmu proti Kanadě navzdory prohře spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
5: Byl ten diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno, postupně oblačno, místy se objeví přeháňky, pozor ojediněle i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 22 stupňů, fouká mírný přechodně místy čerstvý severozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě, jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy mezi exity Lipník nad Bečvou za 294. kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré poledne vám přejeme. Teploty také dnes budou atakovat tropickou třicítku, tak pokud byste si rádi dopřáli přece jen nějaké to ochlazení, tak se těšte na zítřek, protože to by měly teploty klesnout poměrně výrazně dolů. Ostatně my se o tom teplotním skoku a vůbec vývoji počasí dnes budeme bavit podrobně, ale to bude s meteorologem po 17. hodině Verni v kraji. Teď tady máme písničky na přání. Zdravíme vás všechny, kteří i navzdory tomu vedru chcete udělat někomu radost hezkým pozdravem, povzbudit ho, potěšit ho a poslat pěknou písničku. Mnozí dnes máte narozeniny. Máme středu 27. května. A tak vám přejeme hlavně hodně zdraví, to na prvním místě, a také dobré lidi, kteří vás podpoří a nesklamou na prvním místě okolo vás. Tak to vám moc a moc přeji a stejně tak i vám, kteří dnes máte svátek. A protože ten svátek má velký vládce, tedy Valdemar, tak vám hned tu první písničku jako malý dárek právě od Valdemara Matušky také posíláme. Sora Ješková je u mikrofonu a už se na vás těšíme na telefonu 221 555 444. Vítejte v písničkách na přání.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tak co vy na to? Uděláme někomu radost, pošleme někomu pěknou písničku, spojíme to s nějakým pozdravem, může to být jenom tak, a nebo třeba někomu k narozeninám, a nebo uděláme radost sami sobě, i to je důležité, ale teď už vítáme první z vás na telefonu těch dnešních poledních písniček na přání, pan Břeťa ze Štítů, dobrý den.
2: Dobrý den, je tady 26, Mírný Válnek,
1: ano.
2: Stínu a dneska slaví tady, co už je tady 10 roku, Marie Maruška Kajnerová, 75 asi pravděpodobně, nemá se to říkat, takže přeji hodně zdravíčka, zdravíčka, aby sloužili nožičky, už nemůže a nemůže. A taky to posílám do Zapetelovi, do toho Jardovi, do Rapotína a tady našim sestřičkám pracovat, ty mají toho moc dneska, nejde víc, takže si máknu. A taky ostatním všem známým a neznámým. Moc krát děkuju, nashledanou, díky moc.
1: Rádi písničku posíláme, pozdravujeme, vy jste vybral tichou píseň od Ivety Bartošové a blahopřejeme paní Marušce, vaší milé oslavenkyni, ať se moc daří, nashledanou. Pan Břeťa Píska ze Štítů vybíral. Tuhle píseň posíláme také děvčatům z Lepení do stavební firmy v Úvaleně s přáním hezkého dne a ať jim jde práce hezky od ruky. Děvčata k Lepení vás zdraví Pavlína a ještě jedna oslavenkyně. Právě dnes slaví narozeniny také Erika Šoltézová z Bernardic. Milá Eriko, přejeme všechno, jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To vám paní Eriko Šoltézová přeje Irena a Mirek z Nýznerova. Blaho přejeme i z Českého rozhlasu v Olomouci. A v tuhle chvíli už je pro vás opět telefonní linka volná, ale ještě předtím, než nabereme další telefon, poslechneme si Ivetu Bartošovou.

0: Iveta Bartošová dospívala tichou píseň a my už míříme k dalším pozdravům. Pan Jirka z Jeseníku je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jižková. Zdravíme Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače, kteří poslouchají. Prosím vás, nechal jsem tady dlouho, nebyla tady ta skupina. Byl by pozdrav pro pana Jardu z Loštic, pro pana Červotoče, protože zpátky. Tady ty skladby měl vždycky velmi rád, tak je to taky pro něho. Pro pana Roberta. Nebudu dál jako o to psát jako konkrétním lidem, ale chtěl bych vás pozvat na noc kostelu do Jesenického kostela. Začíná to mši svatou 18 hodin, ale v 19 začíná prohlídka kostela, včetně věží. Takže rád se na vás těším, já budu provázet tady ve věži v Jesenickém.
0: Ano.
1: A všetky, kdo budete v Jeseníku, nebojte se vkročit do kostela, ten kostel vám nekousne a je tam spousta renovačních těchto
0: soch,
1: které
0: víte.
1: Nechal děkan udělat.
0: A je to právě dnes ta noc kostelů, pane Jiří?
1: Ne, je to v pátek 29.
0: To je důležité říci. Aha, takže v pátek noc kostelů v Jeseníku. Děkujeme,
1: jako
0: budeme všechny, se těšit.
1: Všechny akce jsou, myslím, tady otevřený kostelí 29. v pátek.
0: Tak děkujeme moc a určitě ještě budeme i zvát ve vysílání. No děkujeme a vy si krásně užijte to provázení, ať máte hodně spokojených zájemců o prohlídku a k tomu přejeme i pěkné počasí. Děkujeme za zavolání a pozdrav.
1: Děkujem. Mám spoustu nových poznatků, jo, které jsem tady luštil. A
0: takže ovšem se podělíte.
1: Dobře. Je to zajímavé a děkuji paní Zorinko za vyhledání písničky a hezký den vám přeju.
0: Děkujeme a ať to klapne v Jeseníku. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Další pozdravy, tak ty už budou opět SMS-kové. Pěknou písničku posíláme také pro pana Josefa Danka k zítřejší, nebo Daňka možná k zítřejším narozeninám. Panu Josefu Daňkovi přejeme hodně pohody a zdraví do dalších let, přejí to sousedé. A v těchto dnech slaví své kulaté narozeniny Věrka Kutišová. Milá Věruško, všechno jen to nejlepší, velkou pohodu, dobrou náladu, zdraví, lásku všech, kteří tě máme moc rádi. Úsměv na tváři, kamarádky z lavičky i klubovny, pa za všechny zdraví Věrku Kutišovou, paní Marci. Písnička je připravená a pro vás je tady připraven opět také telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Tak nebojte se, 221 555 444.

0: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Míříte do Rychnova, je s námi paní Helena. Vítejte, zdravíme vás.
4: Dobrý den, tady Helena od Rychnova nad Kněžnou a chtěla bych zahrát písničku pro pana inženýra Zdenka Fance, Střídku místku, který se dnes dožívá krásných 75 let. Milý Zdenku, přejeme ti všichni, celá tvoje rodina a já, ať si hodně zdraví a všechno, co tě čeká, dobře zvládneš. Moc ti gratulujeme a užij si to určitě s přáteli. To je všechno. Děkuji vám.
3: Blahopřejeme panu Zdeňkovi i z Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkuji.
3: Připravena je s hudebním pozdravem Mirel Matěje a s gratulací. A tahle písnička letí také paní Lidušce Loníčkové do Olomouce. Krásný pozdrav a poděkování za písničku posílají Honza a Lidka.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: La Paloma v nejrůznějším podání a provedení, tahle byla od Mirel Matěje a určitě patří k těm nestárnoucím. Teď už máme ale na telefonu pana Jirku z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, hezké sluníčkové odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju paní moderátorko Zorinko Ješková za krásné přijetí. Písnička je pro vás, pro celý kolektiv Českému rozhlasu Olomouc také, všem a všem posluchačům. Písničku jsem si vybral, protože jsem tu rádia už skoro 9. rok a chtěl bych si udělat i sám sobě radost.
1: Ano.
2: A moc krát ze srdce děkuji a dávejte na své všichni pozor a budu se těšit i příště.
1: Děkujeme za krásné a upřímné přáníčko a ať se vám dobře daří a jste s námi i dál. Děkujeme za to. Naschledanou.
2: Naschledanou a moc krát děkuju.
1: Tak to byl pan Jirka z Olomouce. A pan Jiří nám vybral opět písničku zpívanou v angličtině. Vybral si Donu Lewis, tuhle interpretku, tak si od ní pustíme skladbu, tak snad potěší. Posíláme ji také Stanice do Lomnice, Helence do Uhelné, Haničce s Jarouškem a Marii do Krnova a budeme veršovat. Já vám přeji, ať jste zdravá jako rybička a potěší vás pěkná písnička. Ať se vám daří, na co sáhnete a v měsíci máji mládnete. Po obědě, ať vám vytráví a dáte si čtvrtku na zdraví. Dobrý dort, ať se krájí a krásně je vám v měsíci máji. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Tak zdravíme také paní Zdeničku z Holubic a ještě předáváme jeden pozdrav. Písnička letí také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Milá paní Bohunko Danielová, spoustu zdraví a brzké uzdravení vám přeje paní Květa. A myslíme na vás, paní Bohunko, také v Českém rozhlase Olomouc.

0: Tak tohle byla Donna Lewis, určitě znáte tuhle písničku. Já už zdravím, ale právě teď do Ludmírova, právě odtud nám volá paní Tonička. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pěkné přivítání a chtěla bych tuto písničku věnovat vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem věrným posluchačům a dnes bych ji prosila nechat zahrát Janě Hajnišové z Ptenského dvorku dodatečně k nedělnímu svátku. A dále bych ji věnovala panu Milánkovi Koupilovi z Vilémova a panu Karlu Lužnému z Přemyslovic a všem věrným posluchačům. A děkuji moc krát za vyhledání a nashledanou.
0: Také moc pozdravujeme, přejeme krásný den tam k vám i do Ludmírova a hodně zdravíčka. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Paní Tonička, a máme tady další pozdrav, zahrejte všem šuplíkářům a držte palce v hřebíkách. Prosí pan Robert, ano, budeme. A ještě zahrejte prosím Ludmilce Štoplové. Ludmilko, pro radost a pro potěšení, hezkou písničku posílá Pavel.

0: Hity Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc už teď míří do řezbářského ateliéru do Loštic. Mistr řezbář Jarda Beneš je s námi. Vítej, dobrý den.
4: No, dobrý den. Já bych vás všechny pozdravil z našeho krásného malebného města a nechal bych zahrát. Především bych chtěl poděkovat Jiřímu, který mi udělal velkou radost, že mi nechal moji nejoblíbenější píseň zahrát. Mhm. Z Jeseníku, takže já Jiřímu z Jeseníku dneska opětuju a nechávám vlastně zahrát od pana Vykrenta něco, potom Lidušce a Alence z Jeseníku a mám tady kamaráda Blahoška Pavlásovýho, to je Hloštický lev ulic a kytarista, takže tady sedíme spolu, takže mu nechám taky zahrát.
3: Jak se to projevuje, když je někdo lev ulic?
4: Jak se to projevuje, on má takovou hřivu na hlavě, ty vlastní. On má hodně lid, on má pěknou hřivu furt na hlavě.
3: Aha.
4: Jo? Mm. A děvčata kolem mě otočí.
3: Děvčata šílí v Lošticích. Mm. Tak pozdravujeme.
4: No, tak, potom Lidušce a Alence z Jeseníku, Jiřímu z Litovle, no samozřejmě Jiřímu, jak jsem říkal, z Jeseníku, Ludmilce Křestinové, mé oblíbené přítelkyni, panu Švédovi, starostovi hasičů z Horních Studinek a ještě jsem to chtěl komu si. Marušce Procházkové z Kolšova, Robertovi z Olomouce, panu starostovi, to jsem říkal, Švédovi z Horních Studinek a tak. Je to vše.
3: A je to vše. Tak jo.
4: Děkuju ti.
3: Zdravíme Loštice, ať se vám tam krásně daří a slunečnice, ať brzy vykvetou. Mějte se krásně, ahoj a naslyšenou.
4: Zdravím a děkuju taky.
3: Mistr řezbář Jarda Beneš byl s námi a Jaroslav Vykrent už bude zpívat za chvilinku svoji slunečnici. Písničku posíláme i paní Milušce Kubalové z Bernardic, která dnes slaví narozeniny. Miluško Kubalová, ať se ti moc a moc daří, ať si zdravoučka, radost z krásné zahrádky a z papoušku, to ti přeje babi Helena z Uhelné. Blahopřejeme Milušce Kubalové do Bernardic od paní Helenky i z Českého rozhlasu Olomouc. A přidáváme opět k nám také telefonní číslo do písniček na přání. Tak využijte, volejte a ještě máte chvilku na to, abyste někomu udělali radost pěknou písničkou na čísle 221 555 444.

0: Rádi hrajeme tady v Českém rozhlase Olomouc také našeho dlouholetého spolupracovníka a také rádi na něj vzpomínáme. Teď už míříme za paní Janou ze Štáblovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím celý rozhlas Olomouc. Je to super rádio.
0: Děkujeme.
1: Potěší, pohladí po srdci a tak. A chtěla bych zahrát tu písničku, jak jsme se domluvili. A zdravím jinak celou moji velkou rodinu, vnoučata, pravnoučata a pravnouča jedno. Mm-hmm. A chtěla bych jim všem popřát i vám do rozhlasu hodně zdraví, štěstí a ostatní přijde samo. Tak a děkuju moc,
0: dobře,
1: paní Zorko.
0: Dobře, písničku rádi posíláme, moc se opatrujte, nashledanou.
1: Ano, děkuju moc i vy, paní Zorinko,
0: děkuju.
1: Nashledanou.
0: A paní Jana ze Štáblovic vybrala hit, který máte rádi, Srdce do Koran, chorvatsko-slovenská vlastně píseň. Písničku posíláme také Erice Šultézové k narozeninám. Milá Eriko, přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody, přeji Nýznerová. A hudební pozdrav letí pro Eriku Šoltézovou z Bernardic. Dnes má narozeniny a tak Erice přejeme hodně zdraví, pohody a štěstí. Milá Eričko, blahopřejí také kamarádky ze Zlatých hor.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc teď ještě míří za paní Zdeničkou a panem Václavem z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát do hraní paní Dohnalové a paní Zámorské hraní panenkou z Kouta. Když budete tam hodná.
0: Určitě ano. A co vzkážeme pěkného?
1: No, že se už chystáme zas na nějaký výlet s něma. Takže zas někde půjdem.
0: Ano, tak to je skvělé.
1: Že se aspoň letos nějak setkáme.
0: Tak to je dobře, že jste takový aktivní seniori, kteří nesedí doma a nevyhýbají se různým setkáním. Krásně si to užijte. A zdravíme také vás, paní Zdeničko, i pana Václava. Nashledanou. Také děkujeme za zavolání. Nashledanou. A tuhle písničku ještě posíláme také panu Břeťovi a tetičce Baťové do Štítů. Přejeme krásný slunečný den, pohodu, zdraví Jarka a Mirek s rodinou. Zdravíme tedy paní Baťovou i Břeťu. A babi Helenka prosí zahrát milované básnířce Zdeničce z Hlubic, která nás svými verši vždycky potěší, je za to milována a přejeme jí, ať je zdravoučka. Zdraví paní Helenka, naše babi Helena z Uhelné. Zdravíme také vás.

Tohle, přátelé, to je ještě ABBA a Tančící královna, tak si ji užijte až do 13. hodiny a pak už vás čekají zprávy Českého rozhlasu Olomouc a také host s Alex Minářovou, bude to herec David Pinčochář.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Začalo stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Šternberkem. V Prostějově rozšíří denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Zítku v Přerově bude zdobit i portrét mistra světa na harmoniku, rozhodli občané. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý přechodně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k dlouho připravovanému budování hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá cesta se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Stavba za zhruba 3 miliardy korun by měla být dokončena a otevřena předběžně v roce 2030, píše se v oznámení krajského úřadu a ředitelství silnic a dálnic. Olomoucký kraj nechá v Prostějově rozšířit službu denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice opraví takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace.
3: Přestavba ergodomku v Prostějově je jedním z projektů, který má reagovat na rostoucí potřeby stárnoucí populace a posílit dostupnost sociálních služeb v regionu. Do budoucna bude pro kraj nezbytná další podpora budování dalších kapacit těchto služeb podle potřeb jednotlivých území Olomouckého kraje.
2: Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544.
4: Z bezobratlých byly mezi zajímavými druhy například kriticky ohrožená mandelinka Vojtěšková nebo tiplice, která vzhledem napodobuje výstražné zbarvení vos. Mezi ptáky se objevil straka poutýžní nebo koroptev polní. Letos se do City Nature Challenge zapojilo 754 měst v 61 zemích a víc než 106 tisíc pozorovatelů. Další informace jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zítce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Rozhodli o tom místní ve veřejném hlasování, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. V galerii nadživotních portrétů osobností spjatých s městem budou kromě něj vyobrazeni i další tři lidé. Dohromady zde bude zachyceno 8 osobností. Projekt navazuje na úspěšnou loňskou street artovou realizaci, která připomíná zpěváka Pavla Nováka a básníky Josefa Kainera, Oldřicha Mikuláška a Jiřinu Haukovou. Letos se v galerii objeví skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Vikrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová, tvořící pod pseudonymem Jiří Sumín. Sport. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. O postup do semifinále budou bojovat zítra od 16:20 s Finskem.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě nákladní auta se nabourala na Šumpersku na cestě z obce Stavenice do Mohelnice. Nehoda se stala před křižovatkou na Třeštinu. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek,
1: ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako že se odbouráme, nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře. Vidět.
1: Možná ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že... se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty 2 měsíce?
1: No,
0: to je
1: no.
0: Taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
0: z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Aha. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak?
1: Já kombinovanou.
0: Kombinovanou
1: paměť. To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako, no.
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznu. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16.30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. A jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíknem a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit? Něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba...
1: Tam moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále.

0: když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla?
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali, od 4 do 9, 9:15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali, znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo, už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco. Úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádrokartony strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umyvadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali někteří.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru. Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že jo, možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas? Chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení, takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do tebe, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Aha. Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Uzavřené silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku. V Mikulovicích na Jesenicku staví nový bytový dům. Ve Šternberku dnes začne výstava barokních obrazů. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku je uzavřená. Řidiči musí po objízdných trasách. Cesta slouží jako jeden z příjezdů do Přerova. Řidičům, kteří tam teď míří, se cesta protáhne o zhruba 15 minut. Objížďka je vyznačena, vede přes Kokory na Nelešovice. Práce by měly být dokončeny a silnice zprovozněna 3. srpna. V průběhu července naváže další etapa prací a omezení od ulice na Borošínu až po ulici Zámecká. Ta bude trvat od 18. července do 7. října. Uvedl Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova. V Mikulovicích na Jesenicku začala stavba nového obytného domu za zhruba 26 milionů korun. Jeho součástí bude 8 bytů. Náklady uhradí samospráva ze svého rozpočtu. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
2: Tak jsme se rozhodli vystavět z obecních prostředků bytový dům o 8 bytových jednotkách, které bychom mohli nabídnout lidem jako nájemní bydlení. To je jeden z důvodů, nedostupnost toho bydlení, ale také samozřejmě chceme, aby mladí lidé měli kvalitní, příjemné bydlení v nových domech.
1: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i vyrovnání. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. V bývalém šternberském klášteře začne v 17 hodin vernisáž výstavy barokní malíři z Olomouce a Šternberka. Díla na ní zapůjčili římskokatolické farnosti a galerie výtvarného umění v Ostravě. Pokračuje autor expozice Leoš Mlčák.
3: Tak výstava je v pořadí třetí věnovaná olomouckým a štemberským barokním malířům a tentokrát kromě obrazu budou vystaveny také univerzitní obrazové teze, které navrhli. Výstava bude trvat do 31.10. letošního roku.
0: Sport.
1: Tenistka Sára Bejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole. Světovou trojku a čtyřnásobnou šampionku Igu Švjontekovou nezaskočila, prohrála 2-6, 3-6. Hokejová reprezentace prohrála na světovém šampionátu s Kanadou 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se v 16:20 utká v Curychu s Finskem. O postup do semifinále bude bojovat ještě Švýcarsko se Švédskem, Kanada se Spojenými státy a Lotyšsko s Norskem.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů, slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem na Šumpersku. Nehoda se stala za obcí Stavenice na cestě do Mohelnice před křižovatkou na Tištín. Místo havárie je s opatrností průjezdné. A pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici mezi exity Nemilany Křelov. Dělníci uklízejí a čistí vozovku, jedou levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak Takové byly další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc. A když už jsme vás v nich zvali na výstavu do Štemberka, tak přidávám ještě jednu pozvánku, třeba z Jeseníku. Pozor, už od 15. hodiny tam můžete vyrazit na procházku po Prysnicových pramenech. Je to tedy v areálu Prysnicových léčebných lázní v Jeseníku. Provázet vás bude magistr Jiří Glabazně a můžete se s ním podívat do historie fenoménu vodoléčby a těch pramenů jednotlivých samozřejmě také. Takže 15. hodina a jsou to Prysnicovy lázně v Jeseníku. Určitě i o dalších zajímavých akcích vás budeme informovat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, ale teď už zvuk hřebíkům. Máme tady z Brusu novou knihu Žij, jako by ti zbýval jen rok. Je od nakladatelství Kazda a pozor, není to žádné strašení nebo dramatická představa, ale představit si, že vám zbývá jeden rok života, může být dobrý filtr pro vaše rozhodování, kdy si můžeme položit otázky, stojí tahle věc opravdu za to, abych jí věnoval svůj čas a co je v mém životě opravdu důležité. Tahle kniha může být vaše, stejně tak plátěná taška, fleška, blok s propiskou anebo různá CDčka, třeba i s nahrávkami hlasu a přednesu Ladislava Lakomého. Zora Ježková u mikrofonu, těším se na vás na telefonu 221 555 444.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Doufám, že otázky pro vás dnes ve hřebících budou příjemné. Telefon 221 555 444, tak ten už je otevřen. No, můžeme vstoupit do hry, držím palce, těším se na vás v tuhle chvíli už na úplně prvního soutěžícího. A kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš ze Šumperka.
2: Dobrý den, Tomáši, vítejte. Takže 10 otázek, pozor na ten 10-vteřinový časový limit a můžeme začít.
3: 8.
2: Otázka číslo 8, dobře, jdete na to odzadu, tak tady se budeme ptát na jednu vodní rostlinu. Ta rostlina se jmenuje stulík a je to rostlina podobná leknínu. Ptám se, jakou barvy mají květy stulíku. Jsou za A žluté, za B fialové nebo můžou být za C oranžové. Co myslíte, jaké to je?
3: Žluté.
2: Stulík je opravdu žlutý a posíláme veliký potles. A jenom doplňuji, že u nás máme dva druhy, stulík žlutý a stulík malý, ale žluté květy mají oba dva. Tak pojďme dál.
3: 5.
2: Otázka číslo 5 se ptá, co vyjadřuje termín introspekce. Introspekce je za A kosmetický zákrok, za B sebepozorování nebo za C přejídání. Introspekce. Pozorování, sebepozorování, vhled jakýsi. To je introspekce. Tak, a do třikice.
3: Tři.
2: Otázka třetí. Znáte hlubočky?
3: Ano.
2: Hlubočky, hlubočky Mariánské údolí. Po pár kilometrech se dostanete do Olomouce. Já se ptám, která řeka nebo říčka hlubočkami protéká. Je to za A Hloučela, za B Bystřice nebo za C Romže?
3: Bystřice?
2: Je to Bystřice. A je tady také první výherce. Velmi rychle. Krásná hra. Děkujeme moc, pane Tomáši. Blahopřeji. Předáme vás do režie a doufám, že vám hezká cena udělá radost. Vyberte si. Díky. Nashledanou.
3: Děkuji. Nashledanou.
2: Pokračujeme dál. Hřebíky teď míří. Za kým a kam? Dobrý den. Kdo pak volá?
4: Dobrý den, zdraví vás Zdena Holubic.
2: Dobrý den, paní Zdeničko, vítejte u nás v naší soutěži. Takže, kterou otázkou chcete začít?
4: 10.
2: Otázka číslo 10, ta je tentokrát naše rozhlasová, i když nebývá to samozřejmě pravidlem. Každé úterý pro vás vysíláme pořad cymbal a husle. Je ale už v novém kabátě. Kdo jej pro vás už nově připravuje? Tak tento pořad cymbal a husle plný lidových melodií nově připravuje za A Jirka Matějů, za B Honza Žurek nebo za C Zuzka Plahunková.
4: Honza Žurek.
2: A je to přesně tak a setkat se s ním můžete každé úterý po 19. hodině. Tak pojďme dál.
4: 9.
2: Otázka 9. My si tady budeme povídat o jedné rybičce. Nevím, jestli máte ráda ryby na talíři. Oni mají přece jenom hodně kostí, ale jedna kosti nemá. Ta ryba se jmenuje Pangasius. Lidově se říká pangas, kupujeme pangase. Pangasius je oblíbená ryba hlavně kvůli té nepřítomnosti kostí. Já se ptám, v jakých vodách Pangasius žije? Takže je to ryba, která žije v moři, nebo žije za B ve vodách sladkých, a nebo za C žije úplně kdekoliv. Co myslíte?
4: Ve sladké vodě?
2: I tady jste správně. Ano, preferuje velké, pomalu tekoucí řeky a také sladkovodní jezera. Dobře. Tak teďka 7, 6, 4, 2, 1.
4: 7.
2: Otázka číslo 7. Tak, říká vám něco jméno sportovec Slovák Peter Sagan?
4: No, slyšela jsem.
2: Že
4: to.
2: Vám to něco říká?
4: No.
2: Peter Sagan. Peter Sagan, docela fejšák, musím říct, i za sebe, takový černovlasý okatý. No, je to opravdu špičkový sportovec. Léta patřil opravdu ke světové špičce. Kterému sportu se Peter Sagan věnoval? Takže buď bojovým sportům, nebo se věnoval cyklistice. A nebo zase sjezdu na divoké vodě.
4: Sjezd na divoké vodě.
2: Sjezd na divoké vodě, říkáte Peter Sagan. Paní Zdeničko, cyklistika, Tour
4: aha,
2: de France.
4: Aha, to je, no. Měž.
2: No, vždyť jste to věděla určitě, víte. Jauajs! Celé se to popletlo, škoda. No. Mimochodem první jezdec v historii, který vyhrál třikrát v řadě závod na mistrovství světa v silniční cyklistice. Škoda. Peter Sagan, tak nevadí. Budeme se těšit příště. Bylo to ofous, děkujeme za hru. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak a máme tady dalšího hráče. Dobrý den, kdo pak volá?
5: Dobrý den, tady Jarka Olomouc.
2: Vítejte, paní Jarko. 1, 2, 4, 6.
5: Tak jednička.
2: Právě 27. května byla v Atlantském oceánu potopena německá bitevní loď Bismarck. Kdy to bylo? V kterém roce? Takže německá bitevní loď, takže 1921 nebo 1933 nebo 1941.
5: Tak to si musím tipnout a zkusím Bčko.
2: Když mluvíme o německé bitevní lodi Bismarck, říkáte Bčko 1933. Tak bohužel 1941, období aha, druhé světové aha, války.
5: Jo, tak zase jsou chytřejší, já vás moc zdravím.
2: Děkujeme, nashledanou. Tak, hřebíky pokračují na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Ještě tady máme otázky číslo 2, 4 a 6. Kdo je teď s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, Milan.
2: Dobrý den, pane Milane. Takže dvojku, čtverku nebo šestku?
6: Čtyřku.
2: Univerzita Palackého letos slaví výročí obnovení své činnosti po druhé světové válce. Kolik je to let? 70, 80, 100.
6: 80.
2: A k tomuto výročí vznikne také kniha. Výborně. 2, 6.
6: Dvojka.
2: Číslo 2. Kde se nachází podle vás pohoří Atlas? Co myslíte? Atlas je pohoří za A v Africe, za B v Austrálii, za C v Řecku.
6: Tak Řecko, no.
2: Říkáte Řecko. Atlas je pohoří, které se v délce 2400 kilometrů táhne přes Maroko, Alžírsko a Tunisko. Afrika. Jauajs! Au, škoda. Tak nevadí, děkujeme za hru. Příště se těšíme. Naschledanou. Zůstává nám jedna jediná otázka a ta nám postupuje do dalšího kola. A zůstává nám také spousta krásných cen, tak neváhejte se zítra opět zapojit do hřebíků Českého rozhlasu Olomouc.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za chvilku jedna zajímavost. Vědci v terénu testují novou vakcínu proti obávané chorobě, kterou přenášejí divoká prasata a je smrtelná pro savce a hlavně pro psy. O té vakcíně si za chvíli povíme víc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub?
1: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
3: Skupina kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.
4: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V laboratořích terezínské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané aujestského chorobě. Nyní se testuje v terénu. Tuhle chorobu přenáší divoká prasata a pro většinu savců, kromě člověka, je smrtelná. Podle veterinární zprávy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně pracovních. Myslivci tak uvedení vakcíny proti této chorobě na trh nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí. Gita hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Tak když vyhledává tu poraněnou zvěř, tak u ní je na snadě, že přijde do kontaktu s krví zvířete. Když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení aujeského choroby.
3: Je to strašák všech chůdců psů.
4: Říká Jehlička. Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude super věc. Že?
4: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
5: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu, v ordinacích, na klinikách.
4: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
5: To potrvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data, výsledky, údaje zpracovávat a snaha je co nejdříve předložit dokumentaci příslušnou k registraci vakcíny.
4: Vakcína je dvousložková. Jedna se aplikuje na sliznici, tedy do čenichu a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
5: Máme teďka z poslední doby zajímavý případ, kdy opravdu jsme pravděpodobně

0: umírá nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tak to byl Dalibor Janda, ještě si můžete poslechnout Celine Dion nebo kapelu Nightwork, anebo Petra Naděčí YouTube v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, která nám dokonce zaznamenala i pořádnou dešťovou přeháňku, ba přímo bouřku, alespoň tady nad Olomoucí, za což jsme rádi, protože říkáme, trošku se nám vyčistí vzduch, tak snad příjemně sprchlo také u vás. A pokud byste chtěli cestovat třeba i v tom dešti, pokud u vás prší, tak můžete právě teď s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. My vás totiž už za chvíli pozveme do Horních Heřmanic na Jesenicku. Najdete je na samé polské hranici, nedaleko Bernardic. A právě tam se za chvilinku vydáme pro další díl rozhlasové pohlednice Mirka Kobzy. Tak za chvíli.

0: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Víc ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Přímo z místa. Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta a půl po 3:15, tak se nám vypršelo, alespoň tady nad Olomoucí, zase nám trošku prosvěcuje sluníčko. Ideální stav, abychom se vypravili na nějaký hezký výlet, třeba do Horních Heřmanic. Po rozdělení Slezska zůstala velká část obce Heřmanice na Jesenicku právě za hranicemi. Dnešní česká část této obce nese jméno Horní Heřmanice a najdete tam zajímavé paměti hodnosti, kapličku, železniční stanici, dokonce jednu z nejstarších odborných škol u nás. Více už ví Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Horní Heřmanice na Jesenicku jsou dnes jenom malou osadou, která je součástí nedalekých Bernardic. Kdysi to však byla poměrně velká vesnice, jejíž část po slezských válkách zůstala v dnešním Polsku. Obec se rozkládá podél Heřmanického potoka mezi Bernardicemi, Velkou Kraší a Vidnavou přímo na hranici s Polskem. Zahraničním předělem pak na vesnici navazuje současná polská obec Jasienica Górna, která byla kdysi součástí Horních Heřmanic. Mimochodem nesla jméno Dolní Heřmanice. Po odtržení Slezska po prohrané válce v roce 1742 se stala severní část obce součástí tehdejšího Pruska. To však v historických souvislostech poněkud předbíháme. Vesnice vznikla patrně někdy počátkem 13. století. Jméno Heřmanice může pocházet od vlastního jména Hermann, nicméně není vyloučeno ani to, že zakladatelem vesnice byl Hereman, tedy muž, který sloužil ve vojsku. První zmínku o Horních Heřmanicích přináší listina vidnavského fojtství z roku 1291, která však odkazuje na stav, který je asi o 30 let starší. V pozdějších letech byla vesnice majetkem Haugwitzů ze Žulové, kteří zde věnovali jistému Pecoldovi krčmu. V této listině je uveden jako svědek i zdejší kaplan, což znamená, že už tehdy patrně existoval v Horních Heřmanicích kostelík. Obec tehdy měla kromě vratislavskému biskupovi poddaných usedlíků také dva svobodné dvory, které často měnili majitele. Rozdělení obce mezi trojí vrchnost poněkud stěžuje sledování jejich osudů v běhu staletí. Co však víme spolehlivě je, že za 30leté války málem celá vesnice spustla. Poničili Sasové i císařští a dokonce zde v roce 1648 tábořila celá švédská armáda. Kromě statků zanikla i starodávná krčma a mnoho domů už nebylo obyvatelných. Náprava vesnice trvala až do 18. století, kdy se podařilo obnovit nejen hostinec, ale byly vystavěny i dva mlýny. Ty využívaly rybníky, neboť v potoce bývalo stejně jako dnes velmi málo vody. V roce 1735 těch rybníků bylo dokonce 11. Po roce 1742 však 2/3 vesnice skončily za hranicemi, a to včetně kostela a školy. Farnost v té době však už v obci nebyla. Byla součástí farnosti v dnešních polských Ratnovicích a v rakouské části obce pak lidé chodili do bernardického kostela. Zbyl tady panský dvůr, pivovar, palírna a mlýn. Zdejší dvůr opět poměrně často měnil majitele, až jej v roce 1819 koupil Jan Gerblich. Jeho potomci pak vlastnili statek až do roku 1945 a byl to právě on, který nechal Šoltýský dvorec v roce 1835 přestavět na malý zámeček. Stával u křižovatky silnic z Bernardic do Vidnavy a do Velké Kraše a dnes už po něm bohužel nezbylo nic víc než pár zbytků parku a torzozdí. Jedinými památkami obce tak jsou dnes kaple svatého Jana Nepomuckého a pomník padlým z první světové války, který je dílem sochaře Josefa Obeta. Paměti hodností je však také školní areál nejstarší zemědělské odborné školy v rakouském Slezsku. Byla zřízena už v roce 1869 z iniciativy tehdejších statkářů a jesenických podnikatelů. I díky ní pak byla na železnici z Dolní Lipové do Javorníku v roce 1896 zřízena zastávka Horní Heřmanice. Dnes do samotné vesnice zabloudí jenom málo kdo, ale je to krásná osada, kam stojí za to se aspoň podívat. Možná budete překvapeni stejně jako já, jak malebný kus země to je. Pohlednice z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Horních Heřmanic na Jesenicku, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě 5 minut a čekají nás nové aktuální zprávy v 15 hodin. Mimochodem, máme pro vás i pozvánku do klášterního kostela v Šumperku. Co se tam dnes večer bude dít, dozvíte se. No a pak pokračuje středeční odpolední proud Českého rozhlasu Olomouc s datem 27. května. A teď YouTube.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Přerov přispěje hasičům na novou techniku. V klášterním kostele v Šumperku bude dnes klavírní koncert. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý přechodně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
6: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
4: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar. 1 000 000 korun. Peníze záchranáři využijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a protichemických ochranných oděvů. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
7: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
4: Na letní koupaliště se můžou o víkendu vydat zájemci v Kojetíně na Přerovsku. Jako jedno z prvních v Olomouckém kraji zahajuje v sobotu novou sezonu, uvedl to ředitel kojetínských technických služeb Vlastimil Psotka.
8: Máme připraveno všechno, voda je vyhřátá, kolem 27 stupňů. Restaurace se připravuje, natíralo se, čistilo se, práva se seče, že aby byla krásná, protože máme ji zavlažovanou, takže jsou krásné zelené trávníky. A všechno finišuje, tak je vždycky. Stupně zůstalo stejné jako loni.
4: Hudba italského skladatele Ludovíka Einaudiho zazní dnes večer v šumperském klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Koncert, na kterém vystoupí klavírista Tomáš Vrána, začne v 19 hodin. Další podrobnosti najdete na webu šumperské radnice.
9: Sport.
4: 5 českých týmů odstartuje ve čtvrtek do cyklistického závodu míru jezdců do 23 let. Jedním z lídrů národního výběru bude 19-letý talent Pavel Šumpík, který se v dubnu blízko vítězstvím ve druhé etapě závodu Ardenský okruh ve Francii. Na Moravě se představí krátce po složení maturitní zkoušky. Mladí cyklisté absolvují do neděle celkem 531 kilometrů a nastoupají skoro 9,5 tisíce výškových metrů. Nejtěžší etapa na dlouhé stráně bude znovu klíčovým bodem celého závodu, uvedl jeho ředitel Leopold Koenig. Starty ve čtvrtek v Jeseníku, první etapa vede do Šumperku. Poslední, čtvrtá, bude v neděli mezi Krnovem a Šternberkem.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Porouchané nákladní auto budete míjet na dálnici D1 do Ostravy. Stojí mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi před 34. kilometrem. Projíždějte tam opatrně.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu.
9: Tady je Český rozhlas Olomouc, teploty atakují třicítky. No, jak se nám to počasí bude vyvíjet, tak to si podrobně s meteorologem povíme po 17. hodině. Možná, že vás ty vysoké teploty inspirují k tomu, že byste se zašli někam vykoupat. Do nějaké příjemné vodní nádrže. Jaká je kvalita vody ve vodních nádržích tady na Olomoucku a hrozí nám třeba i nějaké zdravotní rizika při problémech, tedy při koupání právě v té přírodní vodě, v přírodních nádržích. Tak o tom si budeme povídat v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, ale až za chvíli ze všeho nejdřív si budeme povídat o bronzovém modelu Hradské brány. Jejíž zbourání bylo symbolem konce olomoucké pevnosti. Ten model stojí před hotelem Palác na třídě 1. máje. No a na jednu zajímavou výstavu, kterou budete moci vidět opodál, se podíváme už za malou chvíli v našem vysílání.

0: My se teď vypravíme společně v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc přímo do ulic Olomouce. Konkrétně na třídu 1. máje. Tam a také v Kosinově ulici můžete totiž aktuálně vidět dvě kostky na nohách. A na těch kostkách spoustu fotografií, obrazů, dobových plánů, které představují první městskou čtvrť vybudovanou za hradbami. Šlo o honosné činžáky pro honoraci, často z řad armády, a ty domy tam stojí doposud. Výstava o čtvrti budované pod katedrálou má název Bourání hradské brány. Teď nám ji představí autor Jan Jeništa.
1: Byla to první moderní čtvrť města v době, kdy kvůli olomoucké pevnosti se ještě nemohlo příliš stavět mimo hradby, tak tohle bylo první místo, kde to tedy vojenské velitelství povolilo, prvních 24 domů moderního typu.
2: Co umožnilo takový pokrok ve městě, kde si obyvatelé stěžovali na sevření hradbami?
1: No, musela se zbourat stará hradská brána, která v té době už neměla tu obranou funkci a byla spíš překážkou komunikační. A v 70. letech 19. století už se počítalo s tím, že bude potřeba přímou třídou propojit centrum města s nádražím, což se tedy během 20 let prakticky podařilo.
2: My tu hradskou bránu můžeme vidět na obraze.
1: Tohle je přímo střelecký terč ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a ten přímo vznikl k příležitosti slavnostního bourání hradské brány, protože tehdejší starosta Josef Engel tento bral jako takové vykročení do moderní éry.
2: Vidíme na bráně letopočet 1755, kdy tady došlo k jejímu zbourání?
1: 1876. To slavnostní bourání proběhlo přesně 5. června, ale brána samotná byla odstřelena až v létě. Původně se rozhodli, že ji budou rozebírat, ale byla natolik pevná, že musela být v srpnu až odstřelena.
2: Když popojdeme kousek dál, vidíme to bourání hradské brány, vidíme tu slavnost.
1: To byla opravdu velká slavnost, začínalo se už v 6 hodin ráno ranní hudbou, vojenská hudba probouzela město, bylo u toho i pohoštění chudých ve veřejné kuchyni a ten program pokračoval zahradní slavností odpolední na městské střelnici. Opravdu to byla událost roku.
2: Vidíme staré fotografie třeba toho bulváru vedoucího k nádraží.
1: My jsme chtěli ukázat co nejvíc fotografií přímo na místě, takže je to skvělá příležitost srovnávat, jak se ty ulice proměnily. Ale řekl bych spíš neproměnili od té doby, protože domská čtvrť tak, jak vyrostla, tak až na malé výjimky, jako je hotel Palác, který už má moderní fasádu, tak se zachovala prakticky v té původní podobě.
2: Když přejdeme k dalším fotkám, tak tady třeba vidíme heslo císaře pána, tehdejší monarchie Viribus Unitis.
1: Silní v jednotě, spojení v jednotě, můžem říct, to bylo císařské heslo. Na místě hradské brány vznikla o pár let později slavobrána u příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I. v Olomouci. To bylo v roce 1880, kdy brána sice byla zbouraná, ale zatím na tom místě nestaly skoro žádné domy, snad až na jeden.
2: Tady vidíme tady tu slavobránu. Ono k tomu se váže taková historka o spožděném dopisu k tomu bourání hradské brány. Císař prý poslal do Olomouce dopis, že už je možné bořit ty hradby a ten dopis sem šel prý několik let.
1: Ano, přesně. Císař sice rozhodl o zrušení olomoucké pevnosti, ale nebylo to úplně pochutí těm, kteří tou pevností vládli. A tak ti první odvážlivci, jako byl Moritz Fischer, stavili s velkou nejistotou, co vlastně bude. Ale po zrušení olomoucké pevnosti už tohle to padlo a začaly se stavit opravdu výstavní čtyřpatrové činžáky.
2: My tu vidíme ty výstavní domy doposud v dobrém stavu s těmi štuky věžičkami.
1: Byla tady spousta novinek i technologických v téhle čtvrti. Poprvé byly splachovací záchody, měly vlastní koupelny tyhle byty, bylo tam vložené speciální patro do některých domů, takzvaný mezanin, což byla taky vídeňská novinka.
2: Můžeme si tady prohlédnout dokonce i nějaké plány těch domů?
1: Plány celé čtvrti, 24 parcel, no a potom plány jednotlivých domů.
2: Co ještě určitě zaujme je lešení kolem chrámu, jehož věž nejvyšší široko daleko ční nad námi.
1: protože většina domů v téhle čtvrti, zvláště na nábřeží Přemyslovců, ty takzvané Fischerovy domy, se dokončovaly úplně ve stejnou chvíli, jako byla dokončovaná modernizace katedrály v tom neogotickém slohu, takže v době, kdy už tyhle domy stály, tak katedrála stále ještě neměla tu svoji jižní věž, ta byla dokončena až v roce 1890.
2: Kdo byl stavitelem?
1: V celé domské čtvrti samozřejmě stavebníků i stavitelů bylo více, ale ten, kdo tady postavil rovných 11 domů, tak to byl Moritz Fischer, stavební podnikatel, dnešními slovy developer, který ve výsledku v Olomouci těch domů postavil 60 těch činžáků, ale bohužel skončil v konkurzu. Ty investice se mu nepodařilo ukočírovat a tak většina těch domů v domské čtvrti nakonec byla prodána v konkurzu v dražbách.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Ještě jedna drobnost. Pokud byste náhodou měli doma někde schované materiály, které se toho tématu týkají, tak autor výstavy, provozovatel nedaleké galerie Molitorova knihovna, uvítá, když se mu ozvete. A fotky a videa z výstavy najdete také na sociálních sítích Českého rozhlasu Olomouc a na našem webu. Podívejte se.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: To je vedro, vidíte. Šli byste se vykoupat do přírody. Pozor, kvalitu vody ve vybraných lokalitách v Olomouckém kraji sledují hygienici. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: 69. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
0: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, blížíme se k půl čtvrté a jdeme se koupat, i když samozřejmě jenom pomyslně. I letos totiž sledují krajští hygienici kvalitu vody ve vybraných přírodních nádržích v regionu. Na co se zaměřují a jaká zdravotní rizika může lidem přinést koupání v přírodě? Tak to nám teď v našem vysílání poví ředitelka odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice, doktorka Eva Čehovská. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Jak často a kde v kraji hygienici kvalitu vody kontrolují a jakými stupni hodnotí?
1: V rámci Olomouckého kraje máme dle seznamu koupacích vod, který každoročně vydává Ministerstvo zdravotnictví, určeny ke koupání dvě nádrže. První je vodní nádrž Plumlov na okrese Prostějov a druhá koupací oblast Poděbrady u Olomouce u nás na Olomoucku.
0: Může i laik poznat nevhodnou vodu ke koupání, protože přece jenom těch míst, kam se chodíme koupat, je mnohem více než jenom Plumlov, Plumlovská přehrada a Poděbrady u Olomouce.
1: Samozřejmě nějaké indicie existují, takové jednoduché, které nás mohou informovat, ale já bych chtěla ještě upozornit na to, že my kontrolujeme, chtěla bych se ráda vrátit právě k Plumlovu a k Poděbradům. Poděbrady kontrolujeme jednou za 28 dnů kvalitu vody. Na Plumlově, protože tam nás zlobí sinice, kontrolujeme vodu jednou za 14 dnů. A jak vlastně občan pozná, zda je voda potenciálně nebezpečná ke koupání, že by třeba obsahovala sinice? Pozná to velice jednoduše. Představte si, vezmete si tak litr a půl plastovou láhev s úzkým hrdlem, samozřejmě tu průhlednou, ne zelenou, vezmete do ní vodu z příslušné nádrže, necháte tak 20 minut odstát na sluníčku a pokud se vám vytvoří na povrchu hladiny takové krupice, která vám připomíná třeba i jehličí, z největší pravděpodobnosti se jedná o sinice. Pokud je celý sloupec vody zelený a nebo na dně láhve je zelený zákal, z největší pravděpodobnosti se jedná o řasy. A pozor, řasy v našich sladkovodních vodách nejsou toxické.
0: Jsou ještě nějaká další rizika vedle právě těch zmíněných třeba zrovna sinic, o kterých jste teď hovořila, která jsou spojená s letním koupáním a s vodou?
1: Můžeme se setkat s cerkariovou dermatitidou. To je onemocnění, které vlastně kdy do kůže člověka vniká ptačí motolice. Takové upozornění, které občany může upozornit, že by mohl případně vzniknout takovýto zdravotní problém, což se projevuje kožními alergickými svědivými výsevy, které za 2 až 3 týdny zmizí, je přítomnost vodního ptactva na hladině, klasicky labutě. Ale pozor, neznamená to, že když vidím labuť, že tam vždy musí být původce cerkariové dermatitidy. To prostředí k tomu musí být samozřejmě nějakým způsobem uspůsobeno. Každopádně já bych ráda občany upozornila, my jsme prováděli monitoring na těchto nádržích a původce cerkariové dermatitidy jsme nenalezli. Je to speciální vyšetření, odchytávají se plži a speciálním vyšetřením na zdravotním ústavě se sídlem v Ostravě
0: se toto vyšetřuje.
1: Ano, přesně tak, děkuji.
0: Dá se říci, že umělá koupaliště jsou bezpečnější z hlediska rizik, které vycházejí právě z vody, než ta koupaliště přírodní?
1: Tak na umělých koupalištích máte zase svá rizika. Určitě se zde nesetkáte se sinicemi nebo s cerkariovou dermatitidou, protože na umělých koupalištích je voda upravovaná mechanicky, fyzikálně, to je ku příkladu ozonizací, UV lampou a hlavně bývá i chemicky upravovaná, což nejčastěji bývá používán přípravky na bázi chlornanosodného.
0: Je pravda, že citlivější na kvalitu vody jsou více děti než dospělí a pokud ano, tak proč?
1: Jednoznačně ano. Děti přece jenom nemají dostatečně vyvinutý imunitní systém, tak jak děti stárnou, tak se rozvíjí a vyvíjí dále imunitní systém, mají menší tělesnou hmotnost. Při hrách, při sportovních aktivitách, právě na těchto přírodních koupalištích i na těch umělých nakonec nechtěně pozřou více vody než dospělí při plavání a od právě těchto aspektů se rozvíjí i ta větší citlivost malých dětí. Samozřejmě nemůžeme opomenout ani na seniory a na osoby, které mají nějakým způsobem imunitní systém, jak to tak řekla, laicky nemocný.
0: Jaká hlavní doporučení byste tedy dala lidem právě pro bezpečné koupání během léta?
1: Co je důležité, pokud si vyberu nějakou nádrž ke koupání, tak se podívat na webové stránky ministerstva zdravotnictví, případně krajských hygienických stanic. Na webu ministerstva zdravotnictví

0: je publikován výsledek. Ten výsledek se publikuje formou smajlíků. Modrý smajlík je voda zcela bezpečná, červený smajlík je voda nebezpečná, černý smajlík znamená, že vydáváme zákaz koupání. V tomto případě my jsme zatím vždy vydali na Plumlovské přehradě, pokud jsme tedy vydávali dočasný zákaz koupání.
1: Mm-hmm. Jakým způsobem mohou lidi třeba zjistit kvalitu vody v těch nádržích, které nejsou vámi monitorovány? Tak mě napadá, zdali je třeba možno odebrat vzorek vody a nechat si to u vás otestovat, donést to na hygienickou stanici. Jsou i tyto možnosti?
0: Možná je úplně vše. Pouze bych jenom doplnila, my jako správní úřad nevlastníme laboratoře. Mm-hmm. Nicméně jakákoliv akreditovaná, autorizovaná laboratoř nebo laboratoř se správnou laboratorní praxi tyto vzorky vyšetřit umí. A pro občany je nejblíž právě zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. My máme pobočku v Olomouci, která sídlí na Volkrově ulici v budově krajské hygienické stanice.
1: Úplně ještě na závěr, je nějaké doporučení či přání nebo něco, co byste vzkázala všem těm, kteří se těší na letní koupání?
0: Určitě nepodceňovat vlastní ochranu, oči, kůže. Nepopíjet příliš mnoho alkoholických nápojů. Voda je zrádná, ona byla, je a bude zrádná. Informovat se vždy o tom, zda je voda monitorována, jakou má jakost, případně samozřejmě dodržovat, což je velice důležité, pitný režim, tím myslím nealkoholické nápoje, sledovat, co dělají naše děti, protože děti jsou strašně rychlé, dokážou spoustu aktivit v krátké chvilce. A co je důležité, když už k nějaké nádrži dojdeme, podívat se po břehu nádrže, jak vlastně vypadá břeh, jak vypadá voda, protože je potřeba si uvědomit, že ku příkladu Synice se pohybují po vodní hladině tak, jak fouká vítr, nebo tak, jak vlastně voda proudí. A neznamená, že když na jednom místě ta Synice není, že nemůže být na druhém místě. A pokud vidím hustou kaši, která zapáchá, tak v žádném případě takovou vodu nenavštívím. A pokud už musím, tak se nejdřív osprchuju, a potom se osuším, protože když to udělám naopak, tak u Synic rozdrtím to tělo Synice, uvolní se toxiny a tím pádem dojde nejčastěji ke kožním projevům, zase klasicky, klasická vyrážka, záněty spojivek, akutní průjmová onemocnění, žaludeční potíže a podobně.
1: Je toho hodně, na co si máme dát pozor, a děkujeme za všechna tato důležitá upozornění. To byla ředitelka odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice, doktorka Eva Čehovská. Děkujeme za váš čas. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, nabízíme trošku hudby i trochu osvěty. No tak, co se hudby týče, je tady jedna pozvánka z Pruskyjova do kulturního klubu u Hradeb Duha. Právě tam vás zvou na dnešek na 19. hodinu na takové setkání s přáteli, kde vám nabídnou české a světové evergreeny v podání Botaniko kvartetu. Tak to je klub Duha v Pruskyjově 19. hodina. A tady v Českém rozhlase Olomouc vám zase nabízíme trochu toho poznání na téma, jakou barvu kůže mají lední medvědi. Věděli byste? Odpověď vás možná překvapí právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: smutnou nudu.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc. Pokud byste dnes nevěděli, co s volným časem, tak třeba tady v Olomouci si večer můžete do Letňáku zajít na diskotéku Miloše Chlanda a nebo třeba navštivte Redutu, kde dnes bude vystupovat se svým programem zpěvačka Lenka Nová v doprovodu Petra Maláska. Někteří z vás od nás dokonce máte vstupenky, které jste si vysoutěžili v Českém rozhlase Olomouc. A pokud vstupenky nemáte, ještě pár volných je. Lenka Nová v Redutě dnes od 19. hodiny. A tady v Českém rozhlase Olomouc za 3 minuty v 16 hodin nové zprávy. Pak Humoriáda dnes s Víťou Jandákem. A po 17. hodině Den v kraji i s podrobnou předpovědí počasí. Dozvíte se mimochodem také, kdy nás čeká to ochlazení. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Začalo stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Šternberkem. V Prostějově rozšíří denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Zítku v Přerově bude zdobit portrét mistra světa na harmoniku, rozhodli o tom občané. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý přechodně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k dlouho připravovanému budování hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá cesta se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Stavba za zhruba 3 miliardy korun by měla být dokončena a otevřena předběžně v roce 2030, píše se v oznámení krajského úřadu a ředitelství silnic a dálnic. Olomoucký kraj nechá v Prostějově rozšířit službu denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice opraví takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace.
2: Přestavba ergodomku v Prostějově je jedním z projektů, který má reagovat na rostoucí potřeby stárnoucí populace a posílit dostupnost sociálních služeb v regionu. Do budoucna bude pro kraj nezbytná další podpora budování dalších kapacit těchto služeb podle potřeb jednotlivých území Olomouckého kraje.
0: Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544.
3: Z bezobratlých byly mezi zajímavými druhy například kriticky ohrožená mandelinka Vojtěšková nebo tiplice, která vzhledem napodobuje výstražné zbarvení vos. Mezi ptáky se objevil strakapout jižní nebo koroptev polní. Letos se do City Nature Challenge zapojilo 754 měst v 61 zemích a víc než 106 tisíc pozorovatelů. Další informace jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zítce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Rozhodli o tom místní ve veřejném hlasování, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. V galerii nadživotních portrétů osobností spjatých s městem budou kromě něj vyobrazeni i další 3 lidé. Dohromady zde bude zachyceno 8 osobností. Projekt navazuje na úspěšnou loňskou street artovou realizaci, která připomíná zpěváka Pavla Nováka a básníky Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřinu Haukovou. Letos se v galerii objeví skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Vikrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová, tvořící pod pseudonymem Jiří Sumín. Sport. Fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu výhrou na Táborském 3:0. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala ve Šternberku. Nehoda se stala v Jívavské ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdravího Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
5: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
4: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
5: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatý, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půjde strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho by vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a
0: utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil vy jste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy Veselhora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten průči, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Měl jen takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šel třeba vyčůrat.
2: Ano, ano.
3: Že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, které se nasbíraly i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládá. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale když mu řeknete?
4: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No, a hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no, a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že
2: jo? Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval

0: slyšenou. Ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
1: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
0: Dvojku, Vlasto Buriana.
1: Ano, děkujeme.
0: Dobře.
2: Děkujeme.
0: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinkoček odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
3: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
4: ne,
3: bylo?
4: Ne, to byl ratlík.
3: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
4: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No tak... víte, to už se hodně třese ratli.
3: No jo, no
4: on
3: tak...
4: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mu 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
3: Podívejte se,
4: já
3: to
4: se
3: vlastně
4: dívám.
3: Ten pes pošel stáří. Ne?
4: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
3: Jaký krejčí?
4: No co mu patřil ten pes?
3: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
4: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
3: Ale vždyť jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
4: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
3: A dál?
4: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
3: No?
4: No a já jsem smutný.
3: Kvůli tomu psovi?
4: Ale ne po tátovi. Já jsem Václav Smutný.
3: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
4: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
3: No.
4: Já jsem to viděl.
3: No.
4: A já mám být jako svědek korunovaný.
3: Co?
4: Koruní.
3: Koruno. A o co vám vlastně jde?
4: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
3: No,
4: abstrouhejte, no to vy neznáte.
3: Abstrahujte.
4: Co?
3: Abstrahujte.
4: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
3: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
4: No.
3: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
4: Nenudím vás, pane.
3: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
4: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
2: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících popelku jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
0: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
2: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
0: Ale...
2: No, já mám zlepšovací návrh pásové vypásky. pásání, jezdil jsem na koni a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz v vlastním životě.
0: Jako.
2: Já jsem byl Honák Krav.
0: Jak jste se k tomu dostal?

0: Ahoj.
1: Jo.
0: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem, slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být.
0: Měli,
1: tady naháněl krávy Slávek Janda.
0: No, ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za ten hezky měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
0: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si vydělal kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
0: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
0: No já, mě napadla, promiň Patriku, no, ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
0: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský, Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
0: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
0: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
0: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bečko.
1: Dobře, zapisuju.
2: Výborně,
1: Bečko. Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roman Myslovec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku vyniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme brže.
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustli dobře. Dobře.
2: Mějte se hezky.
1: Přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník.
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Je. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. A děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Já děkuju všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Uzavřená je silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku. V Mikulovicích na Jesenicku staví nový bytový dům. Ve Šternberku začíná výstava barokních obrazů. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Uzavřená je silnice mezi Čekyní a Penčicemi, slouží jako jeden z příjezdů do Přerova. Řidičům, kteří tam míří, se teď cesta protáhne o zhruba 15 minut. Objížďka je vyznačena, vede přes Kokory na Nelešovice. Práce by měly být dokončeny a silnice zprovozněna 3. srpna. V průběhu července naváže další etapa prací a omezení od ulice na Borošínu až po ulici Zámeckou. Ta bude trvat od 18. července až do 7. října. Uvedl Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova. V Mikulovicích na Jesenicku začala stavba nového obytného domu za zhruba 26 milionů korun. Jeho součástí bude 8 bytů. Náklady uhradí samospráva ze svého rozpočtu. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
3: Tak jsme se rozhodli vystavět z obecních prostředků bytový dům o 8 bytových jednotkách, které bychom mohli nabídnout lidem jako nájemní bydlení. To je jeden z důvodů, nedostupnost toho bydlení, ale také samozřejmě chceme, aby mladí lidé měli kvalitní, příjemné bydlení v nových domech.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. V bývalém šternberském klášteře začíná právě v těchto chvílích vernisáž výstavy barokní malíři z Olomouce a Šternberka. Díla na ní zapůjčili římskokatolické farnosti a galerie výtvarného umění v Ostravě. Pokračuje autor expozice Leoš Mlčák.
4: Tak výstava je v pořadí třetí věnovaná olomouckým a šternberským barokním malířům a tentokrát kromě obrazu budou vystaveny také univerzitní obrazové teze, které navrhli. Výstava bude trvat do 31.10. letošního roku.
2: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí za sebou do třetího kola Roland Garros. Francesku Dioneskovou porazila 6-0, 7-6 a může hrát s Mirou Andrejevovou. Hokejová reprezentace prohrála na světovém šampionátu s Kanadou 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se v 16:20 utká v Curychu s Finskem. O postup do semifinále bude bojovat ještě Švýcarsko se Švédskem, Kanada se Spojenými státy a Lotyšsko s Norskem.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto se srazilo s motorkou v Konici na Prostějovsku ve Vrchlického ulici u křižovatky s Hřbitovní a Karafiátovou. Projíždějte tam opatrně. Osobní auto srazilo cyklistu v Hanušovicích na Šumpersku. Nehoda se stala v hlavní ulici u křižovatky s Dukelskou a Požárníků.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin a 4 minuty. Události středy 27. května přináší Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Víte, co je to lampenflora? No ano, souvisí to s lampami a vzniká to v jeskyních. Třeba na pomezí a zlikvidovat jí má rozsáhlá rekonstrukce. Povíme v reportáži víc. Zavedeme vás do Prostějova, kde rozšíří denní stacionář pro seniory. My už víme, komu konkrétně bude určen. Bábovka na sladko nebo na slano, tak to je symbol rodinné pohody. A představte si, že nově i pěstounství a právě bábovkový den budou mít v Němčicích. A jestli i v dalších dnech budou teploty vhodné ke koupání, to se zeptáme meteorologů. A když už jsme u toho koupání, víte, jak poznáte kvalitu vody v přírodním koupališti? Jednoduchý test také nabídneme. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Události 27. května. A Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přerovská radnice poskytne profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 000 000 korun. Peníze záchranáři využijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a protichemických ochranných oděvů, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci navštěvuje v současném akademickém roce o 30 studentů všeobecného ošetřovatelství a o 15 studentů porodní asistence víc než o rok dříve. K navýšení došlo taky v pediatrickém ošetřovatelství a radiologické asistenci. Podle zástupců univerzity se jedná o studijní programy podporované státem. Olomoucký kraj nechá v Prostějově rozšířit službu denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice opraví takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace. Další podrobnější informace k tématu uslyšíte v dnešním pokračování Dne v kraji. Na letní koupaliště se můžete o víkendu vydat v Kojetíně na Přerovsku. Jako jedno z prvních v Olomouckém kraji zahajuje v sobotu novou sezónu. Dnes to oznámil ředitel kojetínských technických služeb Vlastimil Psotka. Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544. V jeskyních na Pomezí poblíž Vápené na Jesenicku pracují dělníci. Mění v nich elektroinstalaci, je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemního labyrintu, uvedla správce jeskyní Martin Kubalák a vy o tomto tématu uslyšíte mnohem více v dalších minutách Dne v kraji.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu dnes v kraji Českého rozhlasu Olomouc už je meteorolog Václav Smolka. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A představte si, nám tady v Olomouci dnes odpoledne pořádně zabouřilo, ale tak silně, že jsme to ani snad nečekali. Měli jsme jenom my tady to štěstí, anebo i jinde v Olomouckém kraji. Jak bylo?
2: Tak to dopoledne začalo takovou zmenšenou oblačností, postupně oblačnosti přibylo, bouřky se vyskytovaly lokálně, asi nejsilnější bouřka byla na Šumpersku, postupovala směrem k jihovýchodu, ale ještě předtím nám stačily vystoupat teploty na poměrně vysoké hodnoty, a to nejčastěji od 25 do 29 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo právě na Olomoucku, kde jsme měli i 30 stupňů. 30 stupňů bylo například i v Přerově nebo ve Šternberku. Vítr ten hval většinou mírný, přechodně i čerstvý, od severozápadu až severu, o rychlostech od 4 do 9 metrů za sekundu.
1: Včera jste nám slibovali ochlazení na čtvrtek, tak jak to bude zítra vypadat?
2: Tak je tomu tak, to počasí bude většinou slunečné, očekáváme totiž jasno během dne až polojasno. Ráno to bude poměrně chladné, protože bude tam malá oblačnost, takže od 10 do 6 stupňů Celsia většinou, a v údolích to může být ojediněle až ke 3 stupňům Celsia. No a ty zítřejší maximální denní teploty budou oproti dnešku poměrně výrazně nižší, to znamená 19 až 23 stupňů, na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude slabý během dne, přechodně mírný, severozápadní až severní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Letní teploty se nám ale vrátí, vidíte.
2: Vypadá to tak, již v pátek by mělo být až 26 stupňů, takže dočkáme se v zápětí.
1: Když se dočkáme ještě nějakého deště, máte představu, nebo zatím je to v nedohlednu?
2: Tak ten zítřek a pátek vypadá, že bude bez srážek. V sobotu potom během dne by měly zase přibýt srážky, tam čekáme přeháňky nebo zase opět bouřky.
1: Meteorolog Václav Smolka, děkujeme za informace a budeme se těšit opět zítra. Naschledanou.
2: Děkuji, hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Průhledná plastová láhev, ta je v horkém počasí opravdu skvělá a může nám mimo jiné pomoci také rychle určit, zda jsou ve vodě, kde se chceme koupat, nebezpečné sinice. Tak více i o tomto testu povíme za chvíli. Poslouchejte nás.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub?
1: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
3: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Chtěli byste se jít v tom horku vykoupat, tak pozor, sledujte také kvalitu vody, ve které se budete koupat. I letos ji sledují také krajští hygienici. Kvalitu vody ve vybraných přírodních nádržích v regionu, tedy ve vodní nádrži Plumlov na Prostějovsku a také koupací oblast Poděbrady u Olomouce. Na co se zaměřují a jaká zdravotní rizika může lidem přinést koupání v přírodě? To nám teď poví ředitelka odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice, doktorka Eva Čehovská.
2: Poděbrady kontrolujeme jednou za 28 dnů kvalitu vody. Na Plumlově, protože tam nás zlobí sinice, kontrolujeme vodu jednou za 14 dnů. A jak vlastně občan pozná, zda je voda potenciálně nebezpečná ke koupání, že by třeba obsahovala sinice? Pozná to velice jednoduše. Představte si, vezmete si tak litr a půl plastovou láhev s úzkým hrdlem, samozřejmě tu průhlednou, ne zelenou, vezmete do ní vodu z příslušné nádrže, necháte tak 20 minut odstát na sluníčku a pokud se vám vytvoří na povrchu hladiny takové krupice, která vám připomíná třeba i jehličí, z největší pravděpodobnosti se jedná o sinice. Pokud je celý sloupec vody zelený, anebo na dně láhve je zelený zákal, z největší pravděpodobnosti se jedná o řasy. A pozor, řasy v našich sladkovodních vodách nejsou toxické.
1: Jsou ještě nějaká další rizika?
2: Můžeme se setkat s cerkariovou dermatitidou. To je onemocnění, kdy do kůže člověka vniká ptačí motolice. Takové upozornění, že by mohl případně vzniknout takovýto zdravotní problém, což se projevuje kožními alergickými svědivými výsevy, které za 2 až 3 týdny zmizí, je přítomnost vodního ptactva na hladině, klasicky labutě. Ale pozor, neznamená to, že když vidím labuť, že tam vždy musí být původce cerkariové dermatitidy. To prostředí k tomu musí být samozřejmě nějakým způsobem uspůsobeno. Každopádně já bych ráda občany upozornila, my jsme prováděli monitoring na těchto nádržích a původce cerkariové dermatitidy jsme nenalezli.
1: Je pravda, že citlivější na kvalitu vody jsou více děti než dospělí a pokud ano, tak proč?
2: Jednoznačně ano. Děti přece jenom nemají dostatečně vyvinutý imunitní systém, tak jak děti stárnou, tak se rozvíjí a vyvíjí dále imunitní systém, mají menší tělesnou hmotnost. Při hrách, při sportovních aktivitách, právě na těchto přírodních koupalištích i na těch umělých nakonec nechtěně pozřou více vody než dospělí při plavání a od právě těchto aspektů se rozvíjí i ta větší citlivost malých dětí. Samozřejmě nemůžeme opomenout ani na seniory a na osoby, které mají nějakým způsobem imunitní systém, jak to tak řekla, laicky nemocný.
1: Jaká hlavní doporučení byste tedy dala lidem právě pro bezpečné koupání během léta?
2: Co je důležité, pokud si vyberu nějakou nádrž ke koupání, tak se podívat na webové stránky Ministerstva zdravotnictví, případně krajských hygienických stanic. Na webu Ministerstva zdravotnictví jsou pravidelně zveřejňovány informace o vodách nebezpečných a případně o vodách, které mají zakázáno koupání, pokud jsou tyto vody samozřejmě sledovány v rámci nebo uvedeny v seznamu těch koupacích vod, jak jsem zmiňovala v úvodu reportáže.
1: Což jsou v Olomouckém kraji pouze dvě.
2: Ano, tedy. Přesně tak. Pokud se budeme věnovat Plumlovu a Poděbradům, tak na našich webových stránkách, stránkách Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, v pravidelných intervalech, vždy 3. den po odběru vzorku vody, je publikován výsledek. Ten výsledek se publikuje formou smajlíků. Modrý smajlík je voda zcela bezpečná, červený smajlík je voda nebezpečná, černý smajlík znamená, že vydáváme zákaz koupání. V tomto případě my jsme zatím vždy vydali na Plumlovské přehradě, pokud jsme tedy vydávali dočasný zákaz koupání.
1: Tolik tedy ředitelka odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice Eva Čehovská. Přejeme bezpečné koupání.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Za chvíli už míříme do Prostějova, tam se rozšíří denní stacionář pro seniory a my jsme zjistili, komu je určen a co vše.

0: Den v kraji.
1: V Prostějovském denním stacionáři pro seniory přibudou další místa pro lidi s Alzheimerovou nemocí anebo demencí. Olomoucký kraj tak reaguje na stárnutí populace a nechá v areálu bývalé nemocnice opravit takzvaný ergo domek. Kolik klientů tam vlastně celkově najde místo? A pro koho konkrétně tedy je tento ergonomek určen, tak také o tom jsme mluvili.
2: Ta budova je stará, nic se na ní nedělalo, kromě střechy.
3: Říká Petr Kacvinský, vedoucí provozního úseku. Jdeme chodbou do první z místností současného ergodomku v areálu Prostějovského centra sociálních služeb. Budova se změní na denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
2: Když se půjdeme podívat tady, teďka momentálně tady máme kuchyňku, vedle máme hernu, bude se to měnit kompletně, protože ten dům projde vlastně celkovou rekonstrukcí. Tohle všechno vlastně jako kdyby bude pryč, všechno se to vybourá, je tady nakreslený jiný nábytek, budou tady takový šatny.
4: Taky tady vlastně bude bezbariérová koupelna.
3: Popisuje ředitelka centra Helena Vránová.
4: Protože někteří klienti nemají doma uspůsobené prostředí bezbariérové pro hygienickou péči, takže my vlastně v rámci toho denního stacionáře jsme schopni provést i celkovou koupel.
3: Centrum dnes nabízí denní stacionář pro seniory s demencemi nebo fyzickým handicapem. Opravou domku službu rozšíří na dvojnásobek. Pomoc tu najde až 40 klientů. Podle Vránové je po denním stacionáři velká poptávka.
4: Toho seniora, ti rodinní příbuzní, kteří třeba chodí do práce nebo nemají čas se o něho starat, takže ho k nám můžou dát. Tu službu máme od 7 do 7 a ten člověk může vlastně bydlet pořád doma, ale přes den je o něho postaráno.
3: Podle Evy Knajblové, mluvčí Olomouckého kraje, už za zhruba 9 let v Česku výrazně přibyde starších lidí.
5: Vzhledem k demografickému vývoji, kdy dojde k výraznému nárůstu lidí, kteří budou potřebovat péči, je nezbytné připravovat a realizovat podobné projekty. Zvyšování dostupnosti terénních služeb a také právě ambulantních služeb, jako jsou denní stacionáře, je jednou z cest, jak pomoci pečujícím osobám a umožnit, aby seniori mohli potřebnou podporou trávit den a následně se vracet do svých domovů.
3: Zatímco aktuálně využívá pobytových sociálních služeb v kraji zhruba 5 500 lidí, do roku 2035 přibyde dalších 2600. Podobné počty podle Knajblové platí i u klientů, kteří využívají terénní služby. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Slibuji, že na Prostějovsku ještě zůstaneme. Za chvíli vás pozveme na Bábovkový den.

0: Babovka na sladko nebo na slano je symbol rodinné pohody, s kým určitě souhlasíte, ale představte si, že také pěstounství. A právě bábovkové dny jsou tradičním setkáváním pěstounů s veřejností a konají se po celé České republice. Vůbec poprvé se letos, a to právě v sobotu odpoledne, uskuteční i v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku. My jsme si o akci povídali s Evou Baškovou z organizačního týmu.
1: Je to poděkování pěstounům, kteří vlastně pečují o děti, které by jinak byly v ústavní péči. Tím, že jsou v rodině ty děti, tak přebírají vzorce od maminky, přebírají vzorce od tatínka, učí se správnému chování i tomu, že ne vždycky je máma v pohodě, ne vždycky je táta v pohodě, někdy se prostě pohádají, pak se zase udobří a je to vlastně úplně přirozený proces. Jsou to vztahy, které se učí vlastně orientovat se z těch vztazích, aby v budoucnu bylo schopny samo navazovat zdravé v sociální vztahy. Partnerské vztahy.
2: Bábovkový den je určený nejenom pro pěstouny, i když ti tady budou, jak už jste říkala, že už se někteří hlásili, ale zejména pro širokou veřejnost, pro lidi, kteří by měli třeba zájem o pěstounství, zároveň třeba ale i pro pedagogy, protože vy se často setkáváte i s tím, že vlastně, když ty děti přijdou do školy, tak oni si sebou nesou něco z toho minulého života.
1: Přesně tak. Bábovkový den je primárně poděkování těm pěstounům, ale sekundárně je vlastně i odšíření té myšlenky. Toho významu života v rodině. Takové poselství, že každé dítě, které zažije život v rodině, může žít potom spokojený a úspěšný život. A my bychom velice rádi oslovili zejména širokou veřejnost, která se s našimi pěstounskými dětmi setkává a často neumí pochopit některé situace, neví, jak na ně reagovat, neví, co to dítě teda předvádí, proč to předvádí. Naše děti se mohou někdy jevit jako pomalé, nebo zrychlené, nebo prostě jiné. A naše děti nejsou jiné, jsou úplně obyčejné, jenom si sebou něco nesou, co je uvnitř schované a není to vidět.
2: Vy jste sama pěstounka, takže máte s tím osobní zkušenosti. Co je pro pěstouna nejhorší?
1: To, jak okolí vnímá to dítě. Protože vy vlastně nechcete o tom dítěti příliš sdělovat, nechcete vykládat, co zažilo. Na druhou stranu, když to dítě má nějaké projevy, kterým právě to široké nebo blízké okolí nerozumí, tak se snažíte skrze tu jeho historii přiblížit, proč se tak chová. Začnete popisovat některé věci, ale pro laickou veřejnost jsou nepochopitelné. A i pro mě jako pedagoga, když jsem ještě nebyla pěstounkou, byly některé projevy dětí nepochopitelné. Bylo to dítě, které je zlobí, ale pěstounské dítě zlobí úplně jinak. Jsou to právě ty projevy toho traumatu. To okolí to dost často nechápe nebo nechce chápat, ale zase jsou i tací, kteří si chtějí dát tu práci, vyslechnou si a i třeba se svými dětmi doma mluví o tom, že ne všechny děti vyrůstají v rodině a i o tom je bábovkový den.
2: Vlastně nejenom budete promítat film o pěstounech a o jejich dětech a o tom, čím si trošku prošli, ale budete si vlastně i povídat. Měla by tam být široká diskuze, měli by tam být přítomní pěstouni, takže se lidé mohou přijít i zeptat, co to třeba obnáší. A zároveň ještě k tomu vlastně tam budou ty bábovky. A teď kdo bude péct bábovky?
1: Jejda, tak bábovky budou péct pěstouni, protože já se taky chystám, asi udělám slanou, aby jsme nebyli přeslazení příliš. Bábovku vlastně může upéct úplně kdokoliv se svými dětmi, protože bábovka je symbol té rodiny, rodinné pohody. U bábovky často řešíte hezké věci, ale i smutné věci, uvaříte si kafe bábovku, takže bábovka se stala symbolem pro tu rodinnou pohodu a to pěstounství jako takové. Vlastně my bychom chtěli, kdyby si mohli rodiče s dětmi povídat doma při pečení bábovky, že ne každé dítě má to štěstí, že se narodí do milující rodiny a z nějakého důvodu se o to dítě musí starat náhradní rodina. Čím více tato informace bude v malých dětech, v rostoucích dětech, v jejich jako vědomí, tak se

0: stane normální a pak se nikdo ničemu nediví.
1: V Němčicích bude bábovkový den úplně poprvé, takže kdy a kde?
0: Bábovkový den v Němčicích pořádáme v sobotu 30. května od 15 hodin v kulturním sále střediska volného času Orion na Sokolské ulici. Jste srdečně zváni.
1: Z Němčic na danou Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
3: Do jeskyní na Pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku se tuto sezónu nepodíváte. Pracují tam dělníci, opravují elektroinstalaci zničenou povodněmi a také likvidují takzvanou lampenflóru. Co to je? Povíme za chvíli.

0: 13. studiové album Ball Breaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Mimo provoz jsou až do odvolání vyhledávané jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku. Důvod opravy elektroinstalace. Dělníci dále v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků. Tak se pojďme podívat, co se tam všechno bude měnit.
1: Tak v současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodník vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být z těch jeskyni vytěžena ven. Zůstanou tam pouze žlaby, které se vyčistí od sedimentu a do těch žlabů se vloží nová elektroinstalace.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: My jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního, ale viděli jsme, že ta rekonstrukce je velmi nutná.
2: Říká Kubalák. Cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace. Ta je podle správce jeskyní ve špatném stavu.
1: Kterou tady máme více než 20 let a samozřejmě ta izolace v těchto podmínkách docela trpí, pouze se to zhoršuje vlhkem.
2: Nové technické řešení má mimo jiné zabránit vzniku takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Lampenflóra nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy a zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že tenová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovodné efekty, které taková rekonstrukce přináší. To znamená různý hluk, zaprášení prostoru, svícení vlastně intenzivnější a proto z důvodu předběžné opatrnosti je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje kolem 18 druhů netopírů, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice. Vyvíjela se samozřejmě ta početnost těch zvířat, tak se nám to pohybuje v průběhu posledních let v rozmezí nějakých 660 až 1000 netopírů.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: Naším cílem je opravdu dosáhnout toho, aby ta jeskyně byla co nejvíce v přirozeném prostředí.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na pomezí Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: A co dál? Problémy s bydlením, tak to je velké téma napříč republikou. Zaměříme se na ně i zítra ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, jak dostupnost bydlení chtějí řešit ve Zlatých horách, Mikulovicích i Písečné na Jesenicku. A povíme vám také o jedné výzvě, kterou spustili akademici a studenti právnické fakulty v Olomouci, zastavit lov delfínů a velryb. A bude toho víc? Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: V tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině. Ještě 4 minuty, nové zprávy a pak už svým milým můžete poslat hezkou písničku. Valdemar slaví svátek, nezapomeňte na to. A po 19. hodině vás čekají legendy s Jirkou Matějů. Zora Ježková vám přeje příjemný podvečer.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Olomoucká fakulta zdravotnických věd navýšila počty studentů. Dělníci opravují v jeskyních na pomezí na Jesenicku elektroinstalaci. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
3: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
2: Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci navštěvuje v současném akademickém roce o 30 studentů všeobecného ošetřovatelství a o 15 studentů porodní asistence víc než rok dříve. K navýšení došlo taky v pediatrickém ošetřovatelství a radiologické asistenci. Podle zástupců univerzity se jedná o studijní programy podporované státem.
4: Do budoucna chce Fakulta zdravotnických věd rozšířit kapacity také ve studijním programu zdravotnické záchranářství. Nově usiluje o otevření programu nutriční terapeut, o který je mimořádný zájem nejen mezi uchazeči, ale i ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Významnou pomocí bude i nový kampus v Hněvotinské ulici a modernizace dalších univerzitních prostor. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: V jeskyních na pomezí poblíž Vápené na Jesenicku pracují dělníci, mění v nich elektroinstalaci ve špatném stavu. Nová technologie by měla přispět ke zlepšení prostředí podzemního labyrintu. Omezit má vznik takzvané lampenflory. Vysvětluje správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Hudba italského skladatele Ludovíka Einaudiho zazní dnes večer v šumperském klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Koncert, na kterém vystoupí klavírista Tomáš Vrána, začne v 19 hodin. Další podrobnosti najdete na webu šumperské radnice. Sport. Světová dvojka a vítězka Australian Open Jelena Rybakinová prohrála na Roland Garros ve druhém kole 6-3, 1-6, 6-7 s Ukrajinkou Julií Starodubcevovou. Pět českých týmů odstartuje ve čtvrtek do cyklistického závodu míru jezdců do 23 let. Mladí cyklisté absolvují do neděle celkem 531 kilometrů a nastoupají skoro 9,5 tisíce výškových metrů. Nejtěžší etapa na dlouhé stráně bude znovu klíčovým bodem celého závodu, uvedl jeho ředitel Leopold Koenig. Starty ve čtvrtek v Jeseníku, první etapa vede do Šumperku. Poslední čtvrtá bude v neděli mezi Krnovem a Štenberkem. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc také dnes. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, telefony do studia jsou 221 555 444, SMS-ková linka Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51. Rád budeme lidovou a dechovou muziku a podobné žánry a začínáme jednou známou melodii, tentokrát v podání Moravanky.

Směs spolek nám zahrali žadoviáci, v Českém rozhlase Olomouc vystřídáme směsí valčíků, a to rovnou mysliveckých, protože i myslivci rádi poslouchají Český rozhlas Olomouc.

0: Ráno z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A pozdravíme právě teď paní Martu z Havířova, která je na cestách. Dobrý den.
4: Krásné odpoledne, teďka paní Marta sedí v mašince a už jede teďka z výletu do chalupy. Já vás, Tomášku, zdravím, zdravím celý rozhlas Olomouc. V nedělu jsme se viděli spolu tam na recepci. No a ještě bych chtěla pozdravit prostě Aničku do Krnova a všechny moje rodáky do Krnova. A teďka bych chtěla ještě dětem už dopředu, co bude den dětí a jejich rodičům a babičkám poslat tuto písničku, aby prostě měli nádherné dětství, aby prostě žili v souladu s rodinou, aby si užívali toho dětství a nežili jenom internetem, aby si hrali nějaké hry, chodili na procházky, na výlety, prostě aby si užívali prostě se svojima rodinama života. To je všechno, Tomášku, děkuji a nashledanou.
3: Naslyšenou a bude to veselá trojka.

0: Českém rozhlasu Olomouc právě teď vítáme paní Marii, která nás poslouchá ve Věškách. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, srdečně vás zdravím, Tomášku, všechny milé posluchače a celý Český rozhlas Olomouc. A pro potěšení bych prosila zahrát pěknou písničku pro mě a pro Zdeničku Horňákovou z Louk u Zlína. Srdečně děkuji za zahrátí a těším se někdy zase brzy naslyšenou.
0: A tentokrát to bude písnička Šel jsem za noci Alejí.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchá paní Alena Velhotě nad Moravou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a tuto písničku bych jim chtěla věnovat těm všem, kterých jména slyším každý den, pokud poslouchám dechovky, těm především a potom také své kamarádce Marušce Křekové. Děkuji vám moc.
0: Pěkně zdravíme. Bude to valašská písnička, kterou posíláme také s přáním lásky a naděje. Do domovů, penzionů, sestřičkám, pečovatelům a dalšímu personálu píše Hela a děvčata.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub?
1: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
3: Skupina kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
4: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: A hrát budeme teď májovou polku, protože si ji vybrala paní Marie z Hrabišína. Dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer, pane Tomáši, i vám a také posluchačům. A já srdečný pozdrav a přání k meninám posílám paní Janě Pospíšilíkové do Roštění. Milá Janičko, přeji vše dobré, štěstí, zdraví, lásku, spokojenost i radost. A druhé přání ke krásným polokulatým narozeninám věnují paní Marii do Kroměříže. I vám, milá Maruško, přeji vše, co činí život krásným a příjemným. Zejména však dobré zdraví, štěstí, lásku a spoustu krásných pohodových dnů do vašeho dalšího žití. A třetí přání, chci říci, že dnešní 27. květen je narozeninový pro Jaroslava Zapletala z Rapotina. A Jarku, i já tobě přeji pevné zdraví, také štěstí, hodně lásky a také radost. A jen tu radost, ať je se svou manželkou Eliškou do dalších společných dnů a roku. A vám, pane Tomáši, děkuji a mějte se moc hezky. Trošku jsem to měla delší dnes, no uvidíme, jak mě to vyjde příště, ještě to budu schopna něco povědět. A děkuji vám.
5: Budeme se těšit na příště, tak to byla paní Maruška z Hrabišína a tady už je májová polka.

0: Další písničku vybírá pan Olda z Nemile. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky. Chtěl bych pozdravit Doru Lenska Jarku Wagnerovou, která měla minulý týden narozeniny. A ještě Zdenku Wagnerovou, taktéž Doru Lenska. A dále do Dobravice rodinu Gottwaldovou a Lidušku Siglovou. Děkuji vám za celou.
0: A písničku posíláme také Janě a Jiřímu do Roštění, Břeťovi Pískovi do Štítů, panu Vláďovi do Tovačova, Jendovi ze Štětovic, paní Aničce Janečkové a Martě Kočí do Kostelce. Přeje paní Lída z Olomouce.

0: Vašek ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a ještě je tu s námi paní Lenka z obce Branky, což je na Valašsku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já bych měla k vám prosbu. Prosila bych poslat blahopřání dvěma Janám, právě od nás z Branek, paní Janě Kučné a paní Janě Hlavicové, nedělnímu svátku. Přeju jim všechno nejlepší, hodně božího požehnání, hodně daru Ducha Svatého a ochranu Panny Marie. Děkuju.
0: Děkujeme a posíláme pěknou lidovou melodii.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Začalo stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Šternberkem. V Prostějově rozšíří denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Zítku v Přerově bude zdobit portrét mistra světa na harmoniku, rozhodli občané. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k dlouho připravovanému budování hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá cesta se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Stavba za zhruba 3 miliardy korun by měla být dokončena a otevřena předběžně v roce 2030, píše se v oznámení krajského úřadu a ředitelství silnic a dálnic. Olomoucký kraj nechá v Prostějově rozšířit službu denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice opraví takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace.
2: Přestavba ergodomku v Prostějově je jedním z projektů, který má reagovat na rostoucí potřeby stárnoucí populace a posílit dostupnost sociálních služeb v regionu. Do budoucna bude pro kraj nezbytná další podpora budování dalších kapacit těchto služeb podle potřeb jednotlivých území Olomouckého kraje.
0: Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544.
3: Z bezobratlých byly mezi zajímavými druhy například kriticky ohrožená mandelinka Vojtěšková nebo tiplice, která vzhledem napodobuje výstražné zbarvení vos. Mezi ptáky se objevil straka poutýžní nebo koroptev polní. Letos se do City Nature Challenge zapojilo 754 měst v 61 zemích a víc než 106 tisíc pozorovatelů. Další informace jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zítce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Rozhodli o tom místní ve veřejném hlasování, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. V galerii nadživotních portrétů osobností spjatých s městem budou kromě něj vyobrazeni i další 3 lidé. Dohromady zde bude zachyceno 8 osobností. Projekt navazuje na úspěšnou loňskou street artovou realizaci, která připomíná zpěváka Pavla Nováka a básník Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřinu Haukovou. Letos se v galerii objeví skladatel a textař i zpěvák Jaroslav Vikrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová, tvořící pod pseudonymem Jiří Sumín.
1: Sport.
0: Hokejová reprezentace prohrála na světovém šampionátu s Kanadou 2-3 a v zítřejším čtvrtfinále se v 16:20 utká v Curychu s Finskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nákladní auto bouralo na silnici 46 ze Šternberku do Lipiny. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vydáváme do roku 1995, kdy australští AC/DC vydali své 13. studiové album, které se jmenovalo Ballbreaker a které bylo opravdu zase klasické. Byť v době vydání to bylo tak napůl, ale co si budeme povídat. Už jen otvírák Hard as a Rock rozhodně stál za to. Ale pojďme na další písničku a vlastně singlovku a hit jako hrom. Cover You in Oil.

Cover You in Oil a AC/DC. Klasika, kapela zní opět parádně, což neplatilo vždy ve všech údobích, ale je třeba říct, že se vlastně skupina znovu vrátila do formy svým předchozím albem Razor's Edge z 90. roku a možná i proto se čekalo celých dlouhých 5 let na to, než dá dohromady novou desku, tedy bratři Youngové. Šlo to bez textu Briana Johnsona, což jako zpěvák možná mohl napsat trošku líp. Bratři Youngové vlastně, pokud by se mělo mluvit o tom, co je nejslabší stránkou téhleté desky, tak jsou to rozhodně texty, ale proč ne? Prostě AC/DC klasičtí se skvělými riffy a hlavně i s muzikou, kterou fanoušci mají rádi, a nějaké ty textové úlety. Zvlášť nám to může být celkem jedno. Co ale bylo důležité, do kapely se vrátil Phil Root, který bubnoval v těch nejslavnějších letech ve skupině, a jeho návrat byl cítit. A to, co předvádí v Hail Caesar, to je lahůdka.

Písničkou Hail Caesar jsme si zkompletovali vlastně všechny tři singly alba Ball Breaker z roku 1995, 13. studiové desky kapely AC/DC, kterou si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Pokud tam byl problém, tak částečně v tom, že tahle ta deska byla jediná, kterou produkoval Rick Rubin, věhlasný producent, který ale byl velkým perfekcionistou, takže chtěl najít ten super zvuk ze 70. jaký měli AC/DC, a možná to až trošku přeháněl, protože kapelu nutil neustále pořád dokola ty písničky přehrávat a zvláště bratrům Youngovým se to moc nelíbilo. Takže ač věhlasný producent, tohle byla jediná deska, na které s Australany spolupracoval. Ale pojďme si zase hrát, pojďme si dát další pecku, jestliže Hail Caesar byla nejdelší na celé desce, tak Love Bomb je zase nejkratší.

Love Bump, klasický závěr písničky, protože o tom jsou vlastně všechny skladby na desce Ballbreaker kapely AC/DC. Je zajímavé sledovat fanouškovské diskuze k téhleté desce, protože v finále se většina z nich dostane k tomu, že vlastně na té desce není špatná skladba, ale když si mají pustit nějakou desku AC/DC, tak Ballbreaker není ta, která je tam hned vepředu. Každopádně ta deska se neprodávala zas až tak úplně zle. V Americe 2 miliony, ve zbytku světa minimálně milion a samozřejmě pořád to jde dál a dál, protože desky se pořád prodávají. Navíc tyhle ty z 90. a nového milénia znovu na vinilech, takže je to paráda. My se pro dnešek v legendách Českého rozhlasu Olomouc album Ballbreaker australských AC/DC rozloučíme s kvostnou titulní skladbou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně a počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. A poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano. K tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt. No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem vás můžeme vidět?
1: Můžeme trošičku komedii nazvat, to je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí, tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84. Co tam máme? Romeo Julie.
0: Tak, koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka.
1: Romeo. Aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu. Hmm.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu, máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že... se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
0: z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dát nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou
1: paměť. To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to byl, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíknem a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčuchář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: tam nebyl kůň, ale třeba
1: moje nějaký. Postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere, no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době?
1: Hmm.
0: A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí, využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, jak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchový kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali,
0: že si založíte firmu.
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbody vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jet na Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, video, rozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Tak závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak naschromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako, to tak asi prostě, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že možná změna počasí

0: energie, nevím.
1: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
0: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
1: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když hrajete tady?
0: Určitě.
1: Jako povzbuzení.
0: No.
1: A nerozesmíváte kolegy třeba?
0: Ne.
1: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas? Chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, mm-hmm. Na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Štěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do tebe, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Hodina.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi tři roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
2: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
3: Sport.
2: Český tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Oubeškene nebo A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

0: Key. How about New Orleans on a Friday afternoon? That'll blow a hole in your underwear. That's something else, there's an Atlantic.
1: V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tiráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, řidič tvrdý chleba má.

dělal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant

0: pravda, tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí country v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová, i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalévne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

Radomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát Rocky Mountain.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain.

Možná, že ji měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměla. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně a stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku, tam jsme ji pochovali. Válek jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountains z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. A člověk na ně kouká v televizi, když v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasím.
5: Leonov.
2: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
2: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte,
4: ne, tak já to začnu, protože jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. Já už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
6: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
3: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
3: Zapálil, nešlo, zapálil.
6: No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
6: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
6: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
7: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
8: Kolik?
7: Kolik máš?
8: Kolik mi je?
7: No,
8: no když tady tak... Je mi takovej 20, no.
7: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vám uspívovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, hele, Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený?
7: Ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
7: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
7: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď se, je to pro tebe píseň.
9: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím
7: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde...

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku. Tak jsem neviděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra. Čtyři sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošila byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěnej, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepřísluší nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Jo. Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo?
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Odkud ten medvěd má utíkat.

0: protože...
1: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval, já nevím, respekt strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No ale byl takový, jako měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda, jako...
0: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
1: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy. Jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako... A když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to. Jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
1: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A za ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
0: No.
1: O té divadelní zášti. Jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
0: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
1: Ještě to zrýmoval.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstává?

stane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let. Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí do syta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí, velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe. Kolase Breňona, dobrého chlapíka, burgunďana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými, no. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde, 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí. Jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda. No. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu.
Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a čtyři kluky, všechny zdravé, úry správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami, rozvíjím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky,
a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boj. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 4 století bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v němž se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé dvě hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Jak se říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou.
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako
0: ano,
1: no,
0: ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju, přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle je Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí, přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasně, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak je, jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba a později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na slévárně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama, že tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak,
0: jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby, a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf, jako uznal, jako, že jako na nic nehraju, a to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo.
1: No, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krát, že máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS. Se nám krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce vstupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím o rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, tak se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám. Dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou to zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korun, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více moje zdravíčku, mě přednější jak nějaká pětikůra.
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Dávat si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak já se bavím
1: s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mě to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším český rozhlase Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak, Karel Gott, jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak, tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčel takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No, tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím říct. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně, úplně, úplně jiného, bohužel smutného,
1: jo,
0: špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát, už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování, tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No,
0: která takový trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo.
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s kterým jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt mi něco říkalo, že tam
0: že
1: něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké, úplně nějaké takové hodně, hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo, jo, jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: A slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala, ale mně stačí někdy jenom promluvení.
1: Mm-hmm.
0: Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem a mimo jiné ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let.
1: Hmm.
0: A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho. Protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu. Já vás soudím podle hlasu.
1: Mm-hmm.
0: A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak. To řeknu vám jen toliko, že prostě... I takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme byla hodná ta paní doktorka a já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný a ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví a kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já.
1: Mm-hmm.
0: Takže nějak podle vzhledu nebo... neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
1: Že byste nalítla někomu vysloveně.
0: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
1: Tak to je prostě... dobře, já doufám, že to tak zůstane.
0: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
1: Děkujeme.
0: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
1: No tak to máte krásně.
0: Zapnu a co se mě líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
1: Jo.
0: Jo, takový prostě náhody a mám strašně ráda zvířata. Strašně ráda. Jako, ale říkám, mám strach, kdyby se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit.
1: Jo.
0: A nebo tak, jo. A tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
1: Rozumím.
0: Velice, velice jste příjemný, máte pěkný programy.
1: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu. Přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě.
0: Já vám taky
1: hodně radosti.
0: Posluchače.
1: A určitě se zase uslyšíme brzo.
0: Dobrou noc,
1: děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mých.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: Všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Zajedno taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo? A to se mě vždycky hlásí o kluci a začalo vždycky, že umí ho obkládat, jo? Na to já nikdy nenaletím, jo? To prostě dneska doopravský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo? hlásí ho se jenom takový, kteří to nikdy nedělali, mm-hmm. ale myslí ho, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní se ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě mi něco pokazil a ještě mi moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc, a já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo? A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo se vyměnit, ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který je stál 75 tisíc. Ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku. A tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo?
0: Uh-huh.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo?
0: Uh-huh.
1: No tak jsem tu paní vyponklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo,
0: to
1: prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: A další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do VZD, ale to myslím na měsíc, jo. Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Jo.
1: Zase takové de facto čenko, no a podvodník.
0: Takže
1: a
0: sice tak, to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování,
1: no,
0: a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si viděl na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že to je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcelo dost vždycky jako zvolitě půjčit peníze, jo, ale to by se s ním už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, oni ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, aj baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To nevšech to na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčko, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach z dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka kousek víkend vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: Sagen lass.
1: Vabida Něk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze světa k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit vše. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si je také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak chci na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem.
0: Mm-hmm.
1: No a to znamená, že člověk, který jde, jak bych to řekl, proti davu,
0: mm-hmm.
1: to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Vidím to v práci. No. A teď tu víc takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě, a snažit se pochopit toho druhého, když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled, asi jsem tu zkušenost říkal, nabízel účty na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid. Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měl taky stanají kufr s papírem, jako.
0: Jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš blezne.
0: Mhm.
1: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vám se a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím.
1: No.
0: Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
0: Mm-hmm.
1: Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví. Člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. No?
0: Mm-hmm.
1: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede. Mně se to třeba stalo dneska.
0: Mm-hmm.
1: A nebylo to teda nic příjemného. Zkrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun. Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct,
0: mm-hmm.
1: že mám moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám mu moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijí o tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a ani co všecko, jo? To by bylo dlouhé seznam.
0: Mm-hmm.
1: A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné. Ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jsi moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechá vám všemu volné průběh a uvidí se.
0: Mm-hmm.
1: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo.
1: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky, jo. Vážím si ho, nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížil, a to má opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
1: Ještě závěrem, krátce. Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Včelaře, no zkrátka všichni, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě. A držte mě palečky, ať to vyjde v hřebikách. Tento měsíc se mě vůbec nedal.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, No, k tématu, si jsem rozuměl dobře, odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu,
1: no,
0: podle vystupování.
1: Byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. A když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkněji hotelíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil, až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní taky jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říkám, to bylo štěstí, že ano. Si 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, která tam přišla nově. Samý úsměv, a já říkám holkám, protože jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když neřeknu, co si myslí do obličeje, jak
0: jo, když rozumím.
1: Klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
0: Takže ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhletu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak na mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu celý, zbytek života, jestli to budu rok nebo půl s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblec, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá, že jsou podrážděný, lepší výhybat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku
0: nejde.
1: A to tak... To nejde. No. Pan doktor mě oznámil. Já si myslel, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymít.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce stačí. Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamož mě povdá, že prý musíš pít moc celýho vícemorského.
0: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Telegram s adresou svět.

0: Alenka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Hmm. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. Hmm. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem ho udělat z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. Mm-hmm. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, promiň, se mi stalo v těch plázních, my jsme v jídelně seděli 4 u stolu, dvě ženský, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono. On byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No, někdy právě se čeky utné, jo. Ale většinou to nějak cítím. Někdy má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. No. Ale jako lidi...
0: Takže určité takový... typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sahneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako, jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takového obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, třeba když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemusel být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: chvilku dokáže být milý každý.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, napodobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaké zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne a podobně, že jo.
0: To ano, ano, ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Vrána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takový intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. No a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem, po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jak

0: jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane, já říkám, no já se bojím, já mám takový ten, no a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říkal, no vy jste měl teda, pane Vigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky, a od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, povolně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici, a jeden tam byl a říká, jak je perfektní, perfektní oprava, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně, tak je to, a já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
1: Nebojte. No, ale
0: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
1: Ano, ano,
0: tak
1: ano.
0: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně něco tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
1: Dobře.
0: To, co máte.
1: Tak já mnohokrát za ně děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
0: Děkuju vám taky a děkuju.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová, přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je ti o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No,
3: ale není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, no, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná, pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor. Dávám. On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu
4: o tom, jak... Chce z nás vytáhnout, co ještě nemá.
3: No jistě, jak
2: neurečte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou
2: jsem
3: to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A tak jako, a to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to už říkám.
4: No, mám, je,
3: no,
4: to.
3: Námluvy Komtesy Gladion.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký učni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. O, jak se diví.
4: Ano.
2: Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam, je, tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatit? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestýk se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jak si vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: se bála.
4: Já
3: se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý. To
3: jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, tak, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
3: ano.
2: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: No počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení,
4: ne, já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbí, o tom, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
2: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly.
4: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
4: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
4: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
4: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No jasně.
4: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
4: no,
5: proč to povídám.
4: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášino,
4: vybydleně
5: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
4: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: Teprve teďka. To byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
4: že
5: a že
4: nevzali,
5: o moc přišli, jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrhat smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
4: Ne.
5: Nezdá se vám, že
4: ne.
5: Pan inženýr si docela
4: dovolí? Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takový sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
4: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No, jistě.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi mě připomněla jednu, promiň, jo, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš, jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A my říkají, máme tady krásně, a ty kapři nesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, nebo takhle v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle. Třeba druhý Razumovský kvartet e-mol Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... On je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo... ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už miluju té pop music, dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla. On o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy. On říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte. Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy, jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovivý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si vezmeme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme vše.

0: Prudsko, co, kde, kdy lidi jedí na celý řadě, včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní s olivama, zápasím dodnes. Olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál. Říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
1: Divadlo pro vaše uši.

0: raz, dva, tři.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
4: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
4: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
4: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
4: Ale Sisko, brajgl... Je to ovšem slovo, kterého užívat ti se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl Sisko je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půtky a hádky, neb studuje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půtky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
4: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
4: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
4: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
4: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať jsem

To byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.